9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Zdravíme všechny a hlásíme, že Rebelský bar je opět otevřen a spoza pultu vás zdraví jako obvykle toto duo Raška Michalík.
1: Dneska zavzpomínáme na letní festivalovou sezónu, která byla nabitá různými festivaly. Ty rok od roku rostou jako houby po dešti a my jsme si řekli, že si alespoň některé z nich připomeneme.
0: Mezi jedny z vůbec prvních openérů sezóny patří tradičně Kamenité čas Rockfest. Teď už tady můžeme říct, že patřil mezi letní otvíráky.
1: Přesně tak, po 20 úspěšných sezónách byl ten letošní ročník bohužel tím úplně posledním.
0: Ale stálo to za to. Pojďme si tu atmosféru trochu připomenout jednou z kapel, které patřily mezi hlavní taháky.
1: Tady jsou Iné kafe a jejich Kolagénová nitka.
2: Na Instagrame

0: V dnešním rebelském baru se ohlížíme za uplynulou festivalovou sezónou a nemůžeme samozřejmě pojmout všechny akce, které se během léta konaly, ale pár jich tady určitě stihneme.
1: Mezi festival, který se z malé akce v hospodě v průběhu let vyvinul v největší evropskou hudební událost, patří bezesporu Rock for People.
0: S Ivem jsme si říkali, čím pořadatelé vlastně chtějí překonat vůbec ty oslavy 30 let. No a pak jsme se tady na místo vydali osobně.
1: Až budeš, tak mrkni.
0: O první klip dnešního rebelského baru se postarala kapera.
2: Čo, dobře, no.
1: Okay.
0: Tak znova. Tak si je taky můžeme dát?
1: Se vidět.
3: Teď okay. Nemůžeme odpovědět.
1: Ty jo, ale já nemám otázku zase, teď mi nic nenapadá.
3: A nedá se to.
1: Jo. Tak jo, OK.
0: Ani na letošním roce. Počkej, jo, já musím taky, že?
1: A to dělá to samé, víš?
3: Se
1: já se ti koukal na ten mobil, říkám, dobře ty, OK.
0: Dobré, ty to dojď prostě, že děkujeme. A... Dobré?
1: Tak počkej, já to nemám přetáhat. Počkej, proč jsou na tyhle ty oblečky?
3: Protože jsou dokonalý.
4: Protože to mám rád.
5: Jsme čtyři, jako.
4: Nedá, nikdo jiný ve čtvrtým, jako.
1: Co zpíváte?
4: Můžeme říct. Kivinky, čipsy, mala,
1: a to je asi všechno. Do letošního ročníku v určité míře zasáhlo i počasí, které bylo hodně proměnlivé a nabídlo širokou škálu svých schopností. Ale na náladě návštěvníků to vůbec nic neubralo.
0: Line-up byl znovu našlapaný a v Královéhradeckém parku 360 vystoupily takové hvězdy, teď si to pojďme odškrtnout, Bring Me The Horizon, Megadeth, Gorillaz, Papa Roach, Tom Morello, anebo Limp Bizkit.
1: A právě ty si nyní na rebelském baru můžeme poslechnout.

0: come and get it.
1: Pořad Rebelský bar můžete sledovat na televizi Rebel anebo poslouchat na frekvencích Rádia Čas roku. No a právě Čas rok letos pořádal svou tradiční oslavu narozenin v rámci festivalu Holbarok na grilu.
2: Poslední červencový víkend, tak opět všichni fanoušci rockové muziky zamířili ke Stříbrnému jezeru v Opavě. Kam se tenhle festák před rokem nastěhoval a kde se, myslím, si zabydlel velice dobře.
1: 13. ročník opět přilákal tisíce fanoušků a po oba dny jej doprovázelo teplé slunečné počasí bez srážek.
2: Mezi pozvanými kapelami nechyběly Citron, Kokot Minit a nebo Tři sestry.
1: V sobotu pak pódium patřilo kapelám Jamaron, Forest Jump, nebo vystoupili Proteus a dočkali jsme se i netypického hosta na rockovém festivalu, Ivana Mládka s Banjo Bandem.
2: Nutno říct, že právě jeho koncert patřil k těm největším překvapením celého ročníku.
1: Hlavní sobotní událostí však bylo vystoupení dánských Pretty Maids, vůbec prvního zahraničního headlinera v historii festivalu.

0: V dnešním výčtu festivalů, které jsme mohli letos v létě navštívit, nesmí chybět ani Masters of Rock.
1: Areál Likérky ve Vizovicích letos už po 22. přivítal rockovou a metalovou smetánku.
0: Mezi účastníky zájezdu se přihlásili takové veličiny jako Marilyn Manson, Arch Enemy, Slaughter to Prevail, In Flames, Kissing Dynamite, a mohli bychom pokračovat dlouho.
1: To určitě ano. My jsme jako hudební ukázku vybrali skupinu Halloween, která do Vizovic přijela v rámci oslav 40 let na hudební scéně.
0: Předvedli parádní show a zároveň představili svou zatím poslední desku Giants and Monsters, ze které si vlastně můžeme dát také píseň A Little is a Little Too Much.

0: Vítejte zpátky v Rebelském baru, ve kterém se dneska věnujeme letním festivalům. Mezi ty tradiční se už řadí Basin Fire Fest ve Spáleném Poříčí.
1: Jeho jubilejní 20. ročník přinesl další pestrou směs tvrdé muziky. Na hlavní scéně se během jeho konání vystřídali kapely od melodického death metalu až po glam metalovou show.
0: Svou humornou a hudebně výbornou show předvedli třeba Steel Panther, ale nechyběli ani

0: metalový Six Feet Under anebo grindcoreový Napalm Dead.
1: Už tak rozpálené metalisty, ještě ke všemu sežehlo ostré slunce. No a 640 stupňová výheň.
0: Možná jenom 630 stupňů.
1: Já ale si myslím, ubereme.
0: Bylo asi. I jako by bylo 50. Pořadatelé bohužel museli nečekaně a na poslední chvíli řešit neúčast skupiny Wasp, která kvůli závažným rodinným problémům zrušila celé své plánované evropské turné.
1: O co ale fanoušci nepřišli, tak to bylo vystoupení Paradise Lost, během kterého se nečekaně o zábavu postaral bubeník Jeff Singer a jeho činel, který mu několikrát upadl.

0: Dnešní otvíračka se pomalu blíží do svého závěru, ale ještě stihneme připomenout letošní jeden opener.
1: Mezi ty větší festivaly, které se letos konaly, patří také náš oblíbený Brutal Assault.
0: Tahle akce dorostla do velkolepé události s mezinárodním přesahem. Přesto nestrácí nic na svém kouzlu. Ostatně traduje se, že kdo jednou vdechne prach josefovské pevnosti, vrací se pravidelně.
1: Podobně jako v předchozích letech, není line-up postaven na headlinerech. Každý si v tom množství různých metalových subžánrů najde to svoje.
0: Za nás to dobře hrálo třeba Amorphis, skvělí byli Valtary společně s Pražským symfonickým orchestrem, nebo Mladí Vendet, to taky, ale hlavně také Body Count v čele s ISMT.
1: No a právě touto kapelou se pro dnešek rozloučíme.
0: Snad se vám dnešní putování po festivalech líbilo. Někdo z vás třeba i na letošní sezónu zavzpomínal. My se každopádně budeme těšit zase příští týden na viděnou a naslyšenou. People always want to know the reason for what they consider senseless violence in the hood.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Tohle je vyloženě autentický záznam z minulého týdne z letiště, tady kousek. Když se z nedaleké exotické delegace vrátil Ivo Raška, venku stály početné zástupy lidí s květinami. A taky...
1: Chleba, sůl, všechno
0: no,
1: bylo.
0: A taky se seznamem prací, co všechno teď musí tento pán dohnat, a protože jo, se dva týdny někde válel. No já tě vítám zpátky.
1: Jsem rád, že jsem zpátky tady za mikrofonem ve studiu Rádia Čas roku. Zdravím tebe a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
0: Ano, 257. den roku. Mimochodem právě začíná, nebo respektive už začal před nějakou dobou, ale co začíná v tuto chvíli, tak to je ostrý budíček po čase opět v plné palbě.
1: Tak to má být.
0: Ano. A my si samozřejmě budeme hrát, nebudeme tady si jenom bavit o tom, jak se Raška válel u moře, ale na to taky dojde. No.
1: Dobře bylo.
0: Co jsi mi přivez?
1: Ajajaj.
0: Jsem čekal magnetku aspoň, to se vždycky vozí, ne, na ledničku. Ani magnetka
1: není. Já něco najdu.
0: Dobře.
1: Každopádně hledám v našem playlistu to, co bude hrát. A máme tady třeba Lacuna Coil.
0: Dáme si taky jeden kousek od Judas Priest.
1: A nebudou chybět Queens of the Stone Age.
0: Já jsem si nevšiml, jestli je někdo v redakci dneska.
1: Je.
0: Je tam.
1: Je tam Martin Favík.
0: Výborně.
1: Takže mu předáme slovo, protože už má připravené čerstvé zprávy a také dopravní servis.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Ostrava město. V ulici 28. října stala se tady dopravní nehoda. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte i v Českém Těšíně v ulici Ostravská. Kvůli stavebním pracím je zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Radio Čas rok. Zprávy.
8: Dobré ráno, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku letos v létě výrazně přibylo zásahů horské služby. Záchranáři výjížděli o 15% častěji než v minulých letech. Nejčastěji pomáhali zraněným cyklistům, kteří tvořili skoro polovinu všech případů. Nejvíce práce měli v Jeseníkách, kde pomohli zhruba 400 lidí.
10: Morava aktuálně.
8: V Bílovci na Novojíčínsku bude 6. října otevřen zvířecí hřbitov. První v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává záradnici Lenka Gulašíhová.
11: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
8: Brně se chystají nové možnosti parkování. Vinohrady plánují hned dva parkovací domy poblíž Žarošické ulice. Celkem by mohly nabídnout stovky míst a zároveň prostor pro obchody a služby. Radnice tak chce pomoci s nedostatkem parkovacích míst v této části města. A domácí FK Třinec zítra přivítá na stadionu Rudolfa Labeje Mladou Boleslav. Zápas třetího kola MOL Cupu začne o 16:30 odpoledne. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Před 6 hodinami a 11 minutami byl odstartován 38. týden roku 2026. Máme tady pondělí, no a co nám při této slavnostní příležitosti dali do vínku hvězdy, tak o tom má ověřené informace náš vrchní astrolog Milan Gellner.
1: No, mě už to nedalo včera, já jsem byl jaksi tak jako nervózní, třeba co mě čeká v tomhle týdnu, tak jsem si našel nějaký horoskop.
0: No.
1: Mám se údajně, jako řeknu v kostce, tak nějak připravit na dneska to, že mě budou otravovat lidi s nepodloženýma informacema třeba a budou mě mystifikovat. Ale potom jsem si všiml, že to je stránka pro ženy. Tak já teď nevím, jestli to platí pro obě tak pohlaví.
0: To se tě asi týká nebude.
1: Nevím, takže
0: když
1: já budu asi... Nevím.
0: No, nevím, jak se cítíš uvnitř v dnešní době.
1: Ale naštěstí, ježiš, ne, jsem chtěl říct naštěstí zdravě, teď to bude vypadat, že jsem proti ženám zase, no. Ne, nic, nejsem, v pohodě úplně. Já se cítím dobře a doufám, že vy se budete taky cítit dobře. No,
0: a třeba budeš mít dneska šťastný den.
1: Snad jo. Ale více se dozvíme asi už teda od Milana. A nejenom den. My bychom se mohli podívat na další přehled, třeba co nás čeká.
0: No to jo. No, no uvidíme, kdo bude mít šťastný den, kdo se bude smál nakonec nejvíc. Případně vlastně se může smát i celý týden, nebo smutnit, nebo se cítit jako žena celý týden, záleží. Více nám poodhalí právě horoskop. Milane, je to tvoje.
2: Počátek týdne bude ve znamení zvýšené chutě k akcím a aktivitám. Pouštět se budeme zejména do činností, které budou smysluplné a přinesou nějaký hmatatelný, měřitelný efekt. Střed týdne bude obdobný, dařit by se tedy mělo stále a to je příjemné. Na konci týdne se situace ještě poněkud vyhrotí. Pravděpodobná je zvýšená nervozita a podrážděnost. Dařit se bude novým objevům a poznáním. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Ostrý

0: Čas rok.
1: Vítejte, bando moje roková. Prázdniny jsou sice za námi, ale my se dnes v rok speciálu vrátíme k té letní sezóně, protože si dáme živáky, a to takzvané ty písně, které kapely víceméně musí zahrát, protože na ně fanoušci čekají. Takže malinký návrat k letním festivalům s živáky od 19 hodin na rádiu Čas rok, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Přesně úderem 6. hodiny a 20. minuty dozněli na čas roku Judas Priest. No a my se tady ještě trošičku s Tomášem na chviličku vrátíme v čase. Možná si vzpomínáte na jednu, řekněme, kuriózní událost, která se stala během festivalu Download v Anglii. My jsme tady o tom tenkrát mluvili, během koncertu Guns N' Roses se jistí lidé oddávali milostným hrátkám přímo na obřím vídeňském kole.
1: Když musíš, tak musíš, jak se říká, že jo?

0: Každopádně většina z toho jako měla spíše srandu, jo, točilo si to. Ne však jedna maminka, která na tom výdejckém kole byla taky se svým dítětem, které teda údajně je i trošičku nemocné, co se týče autismu. A právě na základě toho se cítili ještě hůře, tak to tvrdila ta maminka, takže podala stížnost. Takže se to muselo začít projednávat. No a dotyčný mladík byl následně upozorněn taky v práci nebo od nějakých kolegů, že to video koluje po internetu a že to je asi on.
1: Aha.
0: No tak ho trošku žralo svědomí.
1: Jak ho poznali, prosím?
0: Podle čeho ho poznali, no. Ale
1: pokud vím, tak do tváře mu vidět nebylo.
0: Tváře ne, asi byly jiných parametrů, no. Každopádně, jak říkám, hnulo se svědomí a on se přihlásil. Mm-hmm. No.
1: Celá tahleta kauza skončila u soudu, na jehož konci asi vlastně onomu zmiňovanému obviněnému do smíchu moc nebylo. Dostal pokutu 80 liber, dalších 85 za soudní výlohy a navíc 32 liber jako takové, řekněme, odškodnění oběti. Takže suma sumárum 197 liber, když to sečteme.
0: Když to přepočítáme přes kurz, tak to je nějakých 5,5 za... Kolik dneska stojí hodina?
1: Nevím. Kde?
0: No někde, no nevím. No. Jinak mladí, která údajně studuje stavební inženýrství, tak ho možná jenom třeba zajímalo, jak to stojí. Ne?
1: Tak hlavně na to má.
0: Nevím, no. Asi. Mně ale co na tom přijde jako nejvíc šílené teda, a teď jako hodím do placu otázku, proč tomu tak je, že samozřejmě na to nebyl sám, a ta údajná, nebo údajná, ta partnerka, co tam s ním byla, tak na tu se taky přišlo, zavolala jí policie, ale ta se prostě jenom omluvila a skončilo to, stíhána nebyla.
1: Jo.
0: Mě zajímá jako proč teda.
1: Neplatila nic?
0: Ne.
2: Já nic platit nebudu, ano. Já se nic neudělala.
3: To ještě uvidíme, prosím tě, to ještě uvidíme.
2: Jseš úchyl, rozumíš? Pouštíš si porno.
4: Tak to, já myslím, bohatě soudu stačí. Můžete se posadit, váš výslech skončil.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
7: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tancuj, tancuj!
12: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Trash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.

0: 33 minut, toť aktuální čas. Máme pondělí 14. září, jsme tedy na začátku pracovního týdne. Jaká hvězdná předpověď nás čeká? Tak to už jsme se dozvěděli v této hodince z úst Milana Gellnera, ale v tuhletu chvíli se můžeme podívat také na to, jak to vidí s počasím a predikcí Rosničky. A nebo alespoň tady ta jedna Rosnička, která stojí naproti mě.
1: Ještě, že jsi neřekl do pucha.
0: To bych se neodvážil nikdy.
1: No hele, já nevím, ale třeba během tvé absence ty teploty postupně klesaly. Až se nám ochladilo, ale s tvým návratem zase se dívám, že to jde nahoru, tak já nevím, jestli si jako odvezl sluníčko a zase si ho přivezl, jo, nevím, no. Každopádně dneska až 22 stupňů, nejvyšší teploty, na horách v tisíci metrech o něco méně, kolem 14.
0: A co sluníčko bude?
1: Sluníčko možná potom, no, jako teď ráno spíš počítejte na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ale během dne by to od severozápadu mělo ustávat, oblačnosti ubývat a ty přeháňky budou taky pryč, no.
0: Jo, to jsi řekl ty.
1: No to říkám já, ale já
0: jsi Rosnička.
1: Já jsem Rosnička, dobře. Takže Rosnička vám říká, deštníky mějte radši po ruce.
0: Dobře.
1: Minimálně, když je nepoužijete vůči dešti, tak je můžete třeba mít jako ochranu, no. Když vás bude někdo otravovat,
0: tak ho píchnete do oka.
1: Tak.

0: teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.

0: A čas rok.
1: Je před námi nový pracovní týden a s ním i příležitost pro vás, posluchač Rádia Čas roku, abyste si přivydělali nějakou tu kačku navíc. Takže kromě kulturního zážitku z poslechu kytarové muziky se do vysílání vrací i soutěž s názvem Zlatá věta.
2: Hrát budeme každý všední den od 6 do 6, neboli od 6 do 18.00. Takže poměrně velké okno, kdy můžete uspět, a pokud to chcete být právě vy, tak se stačí přihlásit prostřednictvím našich webovek časrok.cz, které jsou hezké, nové, pěkné.
1: Ano, ano. No a my potom z databáze přihlášených náhodně vybereme ty, kterým zavoláme, no a právě oni dostanou příležitost obohatit své bankovní konto o 1000. Podmínkou samozřejmě je, aby ten dotyčný znal správné znění oné zlaté věty, která je na každý den jiná.
2: No, co se týče té dnešní hned na start na pondělí, tak ta vlastně zazněla už dneska.
1: Ano, pozorný posluchač ví, možná někdo z vás už dokonce pod Prahově zaznamenal tuhletu větu, když jsme mluvili v rámci horoskopu.
2: No, dneska mám prostě šťastný den.
1: No, opravdu?
2: To budu doufat, ale vy byste měli hlavně tohle si zapamatovat, protože ano, to je přesně ta vědička.
1: Dneska mám prostě šťastný den, to je dnešní výherní věta. Už vlastně víme, kdy budeme dneska soutěžit?
2: Já bych moc neotálel asi, protože hrajeme každý den celkem 6x, takže ať to stihneme. A proto teda první kolo tady nastane už příští hodince.
1: Jo, já jsem zásadně pro. Takže zůstaňte naladění na pravých rokových vlnách, na kterých vám může připlout jednak nějaký ten peníz,
2: a nebo taky muzika, třeba v podání kapely Europe.

0: Tohle byli Hubastank na rádiu Čas Rock. 3 minutky před 7 hodinou raní, ve které si zahráme mimochodem první dnešní soutěžní kolo Zlaté věty.
1: Mm-hmm. Někdo z vás může získat 1000. A taková 1000, to s tím jde naložit různorodě, že jo? Můžeš si koupit oblečení třeba, nebo nějakou sladkost, nebo investovat do manželky.
2: Ne, no, dobře. To byl návrh,
0: jo, jako samozřejmě, proč by ne?
1: Dobře,
0: 1000, jak říkáš, neurazíš?
1: Ne.
0: My vás snad neurazíme ani muzikou, kterou pro vás chystáme. Připravený Marilyn Manson.
1: Já si myslím, že nebude nic proti ničemu, když zařadíme taky jednu pecku v podání kapely Foreigner.
0: A o tom, že sny dávají křídla, budou zpívat Arakajni.
1: Jelikož se blíží 7, tak přednost tuto chvíli dostane Martin Fabík. Čeká nás další přehled zpráv a také koukneme na dopravu.
3: Rok má koule a Zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Časrok. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Pro nájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček. Pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Stále si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Ostrava město v ulici 28. října. Stala se tady dopravní nehoda. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Slatina, poblíž osady Kandie. Srazila se tady 2 osobní auta. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá žen, které řídí tramvaje. V Liberci už dokonce tvoří mezi řidiči většinu. Ženy usedají za volant tramvají častěji také v Brně, Praze, Ostravě nebo Plzni. Pomáhají tomu moderní tramvaje, díky kterým už práce není tolik fyzicky náročná. Řidičky si pochvalují také kontakt s lidmi a radost z toho, že jsou součástí každodenního života města.
7: Morava aktuálně.
10: Ostrava chystá stavbu nového sběrného dvora na rozhraní Hrabové a Hrabůvky. Obyvatelé totiž vyprodukovali rekordních 20 000 tun objemného odpadu, například starý nábytek, koberce a další vybavení domácností. Více nám řekla ze společnosti OZO Vladimíra Karásová.
11: Občané Ostravy mají hned několik možností, jak se zbavit odpadů, které se pro své velké rozměry do běžných odpadních nádob nevejdou. Tím hlavním místem, kam je mohou odevzdat, jsou sběrné dvory. Ostrava disponuje hustou sítí 11 sběrných dvorů, rozmístěných rovnoměrně po celém území. Další možností, jak se zbavit objemných odpadů z domácnosti, je vyčkat na přistavení velkoobjemového kontejneru poblíž místa bydliště.
10: V Olomouci se chystá proměna botanické zahrady. Město připravuje úpravy některých jejich částí a veřejnosti teď představí jejich možnou podobu. Návrhy si lidé budou moci prohlédnout ve čtvrtek od 5 hodin v oranžérii na výstavišti Flora. Součástí setkání bude také diskuze o plánovaných změnách. A MFK Havířov nastoupí ve středu proti týmu FC Zlín ve třetím kole MOL Cupu. Výkop je naplánován na 16 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
12: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Co 10? 11 minut po 7.
1: Tak kolik?
0: Tak 11 minut po 7.
1: Když to řekneš, tak bude 12.
0: Jo, no, to je taky pravda, no. Ostrý budíček jede dál a my se v tuto chvíli můžeme také podívat do minulosti, konkrétně na datum 14. září.
1: Nejdříve zavítáme do roku 1995, kdy se v londýnské aukční síni Sotheby's zdražil ručně psaný text písničky Getting Better od Paula McCartneyho. No a pozor, nebyl to jenom úplně obyčejný cár papírku. Anonymní telefonní dražitel za něj zaplatil 161 tisíc liber. Co je pálka, co?
0: Já jsem začal chystat témaťák na víkend, taky na papírek, já to asi taky vydražím pod... Zvědavím za kolik. Teda.
1: No, to jsem vždycky svědav.
0: Dobře, jdeme dál. 14. září 2002. Tehdy se vdávala Gwen Stefani z kapely No Doubt, no a v londýnském katedrále St. Paul's si vzala za muže Gavina Rosdala, frontmana kapely Bush. Ten si sebou k oltáři přivedl dokonce i svého pejska Winstona, ozdobeného květinami, ale taková Gwen, tak ta chtěla asi dramatický nástup, protože si dala na čas, k oltáři dorazila skoro s hodinovým zpožděním.
1: No ženský, co jsi čekal, jako víš co, hodinka
0: a
1: jdu, se hodinka.
0: A nejdu a chci a nechci.
1: To není akademická čtvrthodinka, no. To je akademická hodinka prostě.
0: Ale vzali se, nakonec z toho byli i 3 děti, jenže před 10 lety se rozvedli, takže to úplně nevydrželo.
1: Pojďme ještě do roku 2008. Tehdy na 2 týdny ovládla britskou hitparádu kapela Metallica, a to s albem Dead Magnetic. Na první místo se dostala hned 2 dny po svém vydání a udržela se tam 2 týdny. Jenom za první dny se prodalo téhleté placky přes 75 tisíc kopií. Po rozporuplném Sun Anger tak kapela dokázala, že její magnetismus zdaleka nezeslábl.
0: Vůbec ne, výborná deska, stojí určitě za poslech. No a my si další muziku dáme právě teď na rádiu Čas Rock.

0: dlouhá písnička.
1: Ne, a samozřejmě my se ještě musíme tady vrátit k tomu, jak jsem to tady dva týdny táhl úplně sám a chodil jsem domů spocený, vyčerpaný, protože někdo se válel u moře. A já samozřejmě, já ti to přeju tu dovolenou, já tě tady ještě jednou vlastně jako oficiálně vítám. Zároveň podotýkám, že Ivo nedovez nic, ani magnetku, nebo nějakou řekyni třeba, nebo... Že bychom ji tady měli někde.
0: Jakou Grétu?
1: Jakou Grétu, ne třeba. Hele, jak bylo?
0: Já ti povím teda, že dva týdny dovolené jsem neměl už léta páně. A ty dva týdny nebo 14 dní bylo opravdu fajn. Ke všemu, když připočtu fakt, že jsem si celou dobu tady válel šunky na Grétě, tak to byla značka Ideál. S rodinkou jsme vyrazili do hotelu All Inclusive. No to... Taky poprvé v životě, takže jsem přibral asi 5 kilo. Ovšem, hele, nebylo to nic proti tomu, potkal jsem tam týpka, nebo potkával jsem v pravidelných intervalech, který chodil na oběd i večeři třeba 3x po sobě. A přitom fyziologicky připomínal z bavoše, jo, takže asi 20 kilo i s botama, takové chvístko to bylo, ale furt jsem ho viděl s plným talířkem. Jinak moříčko čisté. Meduzi mě nepožahali, jenom manželku
1: byli, teda. Jo, byli?
0: Hned první den.
1: Fakt?
0: Jo.
1: No. A co cesty? Byli jste třeba někde na výlet?
0: Byli jsme na výlet.
1: Protože my, když jsme v Řecku byli, tak jsme uvažovali, ale já nakonec jako nejezdím. Já
0: obdivuju všechny řidiče, zejména řidiče autobusů, kteří tam jezdí, protože ty silnice jsou tam neuvěřitelně úzké a klikaté, serpentines. A když se ti tam potká autobus, dodávka, osobák a skútr, do toho chodci.
1: Ale... V Tunisku, když jsme byli, tak tam bylo všechno tohle, ale navíc ještě osly a koně.
0: Jo, no to tam taky jako osly, kočky, všechno.
1: No, zvířata asi byly taky, že?
0: Jako oni se nebojí automobil zastavit, zaparkovat uprostřed cesty, jo, nechat ho tam stát a jdou někam. Koupit si chleba, rohlíky,
1: tomu se říká
0: napice, no.
1: Důvěra a trpělivost.
0: A pak to tam stojí, troubí, víš co, ale oni tam mají čas na všechno. To je po Španělsku trošičku jako maňána.
1: Jací byli Řekové?
0: Jo, super, překvapilo mě. Byli miloučtější ještě byli, když jsem spustil svou brilanční řečtinu.
1: Ale, bylo.
0: Ale umím. Kaliméra,
1: no.
0: Kalispéra, Kalinichta.
1: No. A co dál?
0: Evcharisto, děkuji.
1: Jo?
0: No ale hlavně jedno slovíčko bylo hodně frekventované a to bylo bíra. To asi,
1: konečně se dostáváme.
0: Zašel jsem si na bíra.
1: Konečně po příhodách, jak bylo s rodinou, se dostáváme k tomu podstatnému. Jaké bylo pivo?
0: Ale co ti budu povídat? Žádná hitparáda. Ale znáš to, když to bylo zadara, tak dalo se to vydržet.

0: Tomem a Ivem. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
11: Už dál nemusíš hledat.
12: Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
11: Žádné kompromisy, žádné hranice.
12: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
13: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: rádia Just Rock.
1: Myslím si, že písnička, která právě dozněla, se tematicky hodí k tomu, co bude následovat. Paul Stanley totiž složil a naspíval song nazvaný Live to Win. No a vyhrávat se bude právě.
2: Samozřejmě, ano. To, co teď zaznělo, tenhle jingle si určitě zapamatujte, protože následující dny se vám bude hodit. Je to takové znamení, že se něco bude dít a že si vy můžete finančně přilepšit. K tomu ale potřebujete znát správné znění zlaté věty.
1: Ano.
2: A já myslím, že dneska mám prostě šťastný den.
1: Jo, ty máš šťastný den.
2: Já vždycky.
1: Ne, my uděláme šťastný den někomu z vás, posluchačů Rádia Čas roku, pokud teda, až mu zavoláme. Zavoláme mimochodem tomu z vás, nebo těm z vás, kteří se registrovali na našich webovkách. No a správně bude, nebo správně zodpoví zlatou větu, která zní právě dneska mám prostě šťastný den.
2: Takže vy nevolejte.
1: My zavoláme vám, ušetříte kredit.
2: Za malou chviličku vydržte.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
14: Ostrý budíček.

0: Just Rock.
1: Přesně tak, zlatá věta se teď už definitivně můžeme říct, vrátila na rádio Just Rock a my, jak jsme slíbili, tak jdeme plnit a jdeme volat někomu z vás a jsme zvědaví, jak to dopadne.
2: Já už jdu někoho vytočit.
1: Pojď.
2: Nás to já dělám rád.
1: Nás baví vytáčet lidi.
2: Ano, přesně tak. Takže volám na telefonní číslo, jedno z čísel, které se registrovalo na našich webovkách do soutěže. Já počkám. Tak.
1: Máš špatnou šavli.
2: Ano.
3: Ahoj, Petr.
2: Ahoj, Peťo. Tady Tomáš, Ivoš, Ostrý budíček a také ty.
1: Čau.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
3: Já výborně.
1: Jo, co děláš?
3: No, práci na pokecu kolegyně.
1: V práci na pokecu kolegyně.
2: No, tak jak zůstane u pokecu, tak
1: možná pro tu kolegyni budeš ještě atraktivnější, protože budeš bohatší.
3: No já doufám.
2: Tak je to vlastně na tobě, protože budeme po tobě chtít znění zlaté věty, která dneska je.
3: Dneska mám prostě šťastný den.
1: No to si píš, no.
2: Máš šťastný den, správně, no. Peťo.
3: Výborně, kluci.
1: Co kolegyně, už se jí rozzářili očička?
3: Ne, ta radši utekla.
2: Chybu udělala.
1: Ano.
2: Tisícovka tak zůstane jenom a pouze tobě. Gratulujeme ti, přejeme ti hezký den. Šťastný den.
3: Já taky. Aha.
2: A jdeme na další muziku. Před námi jsou Polis. Chtěl bys někoho pozdravit nebo někomu poslat tuhletu věc?
3: Jasně, tak mě kolegyni, s kterou jsem se právě bavil, když jste mě volali, manželce, kamarádům a všem posluchačům rádia.
1: Dobře. Tak my děkujeme, jdeme dál a vy ostatní?
2: Počkejte si, protože my budeme hrát ještě o další tisíce.
1: A takhle jednoduché to je.
0: Zlatá věta rádia Just Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Furt čekáš a pak to takhle se usekne.
1: Že?
0: Každopádně, no. Přejeme krásné ráno s ostrým budíčkem na Rádiu Časrok a já tak koukám ven, nám se tady trošičku rozšiřuje naše amatérská zoo.
1: Jo, jak to vypadá v safari dneska?
0: No zátry? Veverka tady teď zběhá někde.
1: No, tak tady máme zajíce, veverky. No,
0: holky z recepce tečly.
1: Ano. Je to pestré tady.
0: Ano, tak, ale samozřejmě my vás budeme krmit, ne, tady nějakou zvěří, která se nám potuluje kolem rádia, ale samozřejmě muzikou. I když, jestli chcete na snídaní kolem 8 něco dobrého spapat, tak bychom mohli sloužit, protože nás čeká Papa Roach.
1: Těšit se můžete také na Motley Crue.
0: Po 8 hodině zazní také kapela Motionless in White.
1: No a naskladněny máme také čerstvé zprávy plus dopravní přehled, takže předáváme slovo Martinovi Fabíkovi.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Karviné v ulici Borovského. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. A pozornost se vyplatí v Prostějově v ulici na Olomouckou. Srazila se dvě osobní vozidla. Je omezen provoz a na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku začíná sezóna pálení ovoce. Letošní úroda je sice kvůli suchu menší, ale ovoce obsahuje více cukru. Tradiční destilát ze švestek by tak mohl být letos kvalitnější a výraznější. Pálenice už postupně zpracovávají první ovoce, teď přicházejí na řadu hlavně švestky.
2: Morava aktuálně.
5: V Ostravě se tento víkend uskuteční Dny NATO. Na letišti v Mošnově se v sobotu a v neděli představí armáda, policie, hasiči i záchranáři z Česka a dalších zemí. Návštěvníci uvidí leteckou i pozemní techniku, speciální jednotky a řadu ukázek. Chybět nebudou ani průlety letadel a ukázky zásahů. Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Moderní kamerová technologie v autobusech, trolejbusech i tramvajích přesně eviduje nástupy a výstupy pasažérů, což umožní flexibilněji upravovat jízdní řády a lépe plánovat kapacity spojů. Více nám řekla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
6: Automatické počítání cestujících nám poskytuje přesná data, díky kterým dokážeme daleko pružně reagovat na potřeby našich cestujících, lépe využívat kapacity vozů a také efektivněji plánovat rozvoj sítě městské hromadné dopravy. V první polovině loňského roku jsme postupně instalovali zařízení do všech ostatních prostředků městské hromadné dopravy.
5: a FK Kozlovice nastoupí ve středu proti Pardubicím ve třetím kole MOL Cupu. Utkání začne v 16 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je rád.

0: Víkend si opět užili i fanoušci Formuly 1. Tentokrát se šampionát podíval na zbrusu nový okruh Madring v Madridu. No a zatímco jsme možná všichni s napětím očekávali velkou automobilovou řežbu, tak jako popravdě ono na trati během závodu se toho zase tak moc neudálo.
1: Takže pohodová neděle taková při sledování formulí. Dalo by se říct ASMR, tak trošičku.
0: Říká se tomu tak,
1: no, ano. Ale jako na druhou stranu to slibovali i samotní jezdci, kteří tvrdili, že na tom okruhu se nic moc jako předvést nedá.
0: Přesně tak. Navzdory očekáváním se žádná zásadní dramata ve Španělsku neděla. Ostatně i Štovo Ejsele, známý slovenský komentátor F1, si na sockách neodpustil poměrně, řekl bych, tvrdou kritiku nového okruhu. Proč to stavěli? To mohli postavit úplně jinak a z nějakých téměř 30 návrhů si vybrali zrovna tento. Předjíždělo se opravdu minimálně, závažné kolize také nenastaly a strategové si tak mohli v klidu někde ve stínku pod slunečníkem cucat sangry.
1: No vidíš to no, ale samozřejmě i tento závod přinesl vítěze a tím se stal Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, jeho premiéru ve vítězství na tomto okruhu. A nebyla to jako vlastně náhoda, protože předvedl parádní výkon a tím si taky upevnil vedení v šampionátu. Po 8. vítězství se koukám, tak je to 81 bodů.
0: No, to už je slušný náskok. Naopak Lando Norris, který startoval z pole position, si může asi podrbat hlavu, protože jezdec z McLarenu přišel o vedení, a to zejména kvůli chybě svých mechaniků během zastávky v boxech.
1: Aby toho nebylo málo ještě navíc.
0: Zamotal.
1: Pohodě, jsi tady po dvou týdnech, je to jako kdyby jsem byl poprvý.
0: Okay.
1: Ale pojďme ještě uzavřít ten závod. Karty zamíchalo také načasování virtuálního safety. Norris nakonec totiž projel cílem až třetí za vítězným Antonellim a Maxem Verstappenem z Red Bullu.
0: Ano. No a tak si Lando alespoň odnesl z této velké ceny po naučení a to, že ve Formuli 1 nestačí být nejrychlejším na trati, ale musí mít zároveň zručné i rychlé mechaniky.
1: Je to prostě týmová hra v tomhle stopu. No. Uvidíme, jak to všem, anebo i těm ostatním stájím sedne příště, protože celý kolotoč se stěhuje do Azerbajdžánu, kde se bude závodit za dva týdny.
0: Teď už jdeme zpátky na muziku.

0: Jedná se podle všeho o osamostatněnou podobu jmen Radoslava a Radmila, přičemž jazykovědci si tvrdí, že tohle jméno lze vysvětlit jakožto radostná nebo se radující se, což asi není moc překvapivé.
1: To ne. Jestli se mezi vámi známými nebo příbuznými nachází nějaká Raduška, tak ji nezapomeňte určitě potřeba spravit si pogratulovat, dát jí nějaký puget nebo malinký dárek. Hmm.
0: No a jestli vám na stěně visí církevní kalendář, mi zaskočilo jabko, tak ten připomíná památku povýšení svatého kříže, což je kříž, na kterém byl ukřižován sám Kristus.
1: K tomu se váže i následující pranostika. Po svatém kříži podzim se blíží. Čemuž se vzhledem k tomu, že máme za sebou půlku září, dá i docela věřit.
0: To je tak jako silná pranostika, že jo? No. Teď už ale jedeme dál, před námi je další muzika na rádiu Čas Rock a my vám přejeme s Tomášem hezké ráno.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Čas Rock.
7: Čas Rock.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
14: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
15: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pomaličku nám dohrávají Soundgarden a aby to Radkám nebylo líto, mohli bychom se podívat na další extra svátky navíc.
1: Ježiš, těch dneska je. Právě dneska bychom si měli například co nejvíce užívat ticha. Št, jelikož 14. září je právě Mezinárodním dnem ticha. Tak to oslavíme? Tichem? No nemusíš to takhle dodržovat striktně.
0: Jako dobře, no tak jo. Dobře, klidně rozjímejte, relaxujte, buďte potichu, ale jestli vás přepadne hlad, nebojte se, že byste museli hladovět naopak, můžete se zakousnout třeba do obložené bagetky nebo sendviče, jídla, které mají také dnes svůj svátek.
2: Snědl jste můj sendvič?
3: Asi jsem se splet, to se stane každému.
2: Jo, vážně?
3: Vy jste si ho splet se svým vlastním krůtím sendvičem se zvlhčovačem?
2: Ne.
3: Ale třeba si vzpomenete na nějaký lístek, co tam u něj ležel.
2: To mohl být nějaký žertík nebo průpovídka.
3: Tam stálo, že je to můj sendvič.
1: Ale pozor, dneska k tomu sendviči žádné pivínko, ani žádná štamprdlička. Je totiž den střízlivosti.
0: A to mám v plánu trošičku, aspoň do pátku. Dělá to. Ale paradoxem je, že dneska má taky svátek Tequila Rossi. Naštěstí to ale prý není teda moc dobré pití. Co
1: já jsem to nikdy neměl.
4: Co si dáte?
5: Jeden rapid a una tequila.
1: A tak mě napadlo, jestli někdo z vás, posluchačů, někdy přemýšlel nad tím, jaké by to bylo vyměnit si alespoň na jeden den místa se svým šéfem. A nebo naopak, pokud jste šéf a chtěli byste se stát na chviličku řadovým zaměstnancem.
0: No tak v tomhle případě máme řešení, právě 14. září je totiž den ve znamení vyměňte si role. Kdyby právě pracovníci a šéfové si měli prohodit své pozice, což pro nás dva znamená jenom, že si přehodíme místo na stolu.
1: Ale zkuste si to alespoň představit v práci anebo navrhnout svému šéfovi.
6: Fajn. Já mluvím. Zjistíme, jestli ty umíš poslouchat. Přines mi double espresso a zjistí, jestli to někde mají slušný sushi. K smrti rád bych si dal tuňákovou rolku. Kup si taky něco pro sebe.
1: Tak takhle bych to rozjel, že jo?
0: Dobře.

0: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Posloucháte Ostrý budíček, na kterém si nyní připomeneme taky jedny narozeniny. Ale pozor, bude se jednat o vozidlo, nebude to totiž nikdo z rokové branže. 58 let, má jedno brmbrm.
1: Ale.
0: No.
1: Já vím moc dobře, které. No. 14. září 1968 byla na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně totiž představena Škoda 1203. Řekněme, jeden z takových těch výkvětů automobilového průmyslu tehdejšího socialistického Československa. A dodnes se najde řada fanoušků tohoto vozítka, které našlo využití téměř úplně všude.
0: Mm. Samozřejmě pamětníkům se nejvíce vybaví jako 1203 jako sanitka, nebo na druhou stranu taky pohřebák, ale k dostání bylo například také jako mikrobus anebo valník.
2: Je výrobkem automobilových závodů ve Vrchlabí a je to naše první užitkové vozidlo toho druhu. Už letos na podzim se objeví na trhu jeho dodávková verze. Bude následovat mikrobus, sanita a mimo plán i valník, který vám dnes představujeme. Všechny s osvědčeným motorem Škoda 1200.
1: Jako co na tom, že brzdy vlastně nefungovaly, jako by tam nebyly. Jízdní vlastnosti měly do ideálu taky hodně daleko. Motor se neustále přehříval a ke všemu byl strašně hlučný. Ostatně ne nadarmo se tomuto autu přezdívalo také raz, dva, trojka, anebo také do ní hlav. Jsem zaslech. No, ať je to jak chce, řada z vás si s ním určitě užila to svoje. Já ho měl teda doma, akorát v miniaturní verzi jako autíčko, nevím, jestli jsi to měl taky takovou...
0: Možná si myslím, že jo.
1: Nechci říct angličáka, ale prostě takové to. Ale mi se to vždycky líbilo, ta...
0: Padalo to pěkně.
1: Konstrukce a tak, design jako luxus.
0: Ale když to přijelo k nám do ulice, jako třeba sanitka, tak to věděli všichni.
1: Jo, to jo.
0: A už se čumělo, co se komu stalo. No, dost možná má někdo z vás zaparkovanou tuhle káru i v garáži, tak se klidně podělte, můžeme zazpomínat. Taky.
1: Ano, k tomu pro vás hrneme další muziku, před námi jsou Dire Straits anebo Offspring.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Tak tohle byli Offspring, kteří dozněli na frekvencích Rádia Čas roku necelé 4 minuty před 9. Blížíme se tak pomalinku.
1: Já nechci tady zase jako tahat to, co se děje venku, ale viděl jsi tam teď toho ptáka, on teď je pryč. Nebyla to straka náhodou?
0: No, to já nevím, ne, teď nevidím, tak... No,
1: nevím, mi to přišlo jako straka, tak já už nevím, co všechno tady venku jako nás čeká ještě za zvířata, no. Jako máme to tady pestrý teda, to teda musíme říct. No a pestrá bude i poslední hodinka Ostrého budíčku pro dnešní datum 14. září, protože jak se tak koukám, co nás čeká, co nás nemine, bude to třeba kapela All That Remains.
0: Přeložíme i klasiku od Briana Adamse.
1: Koukneme ještě taky do kalendáře z důvodu oslavenců a dáme si Linkin Park.
0: Co zlatá věta.
1: To dáme.
0: Taky?
1: Dáme taky. Budeme dělat radost.
0: Tak jo, buďte ready, my ready jsme. Nejprve ale zprávy a také dopravní servis.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Stále si dávejte pozor, v Karviné v ulici Borovského stala se tady nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Šumpersku v oblasti Mohelnice, poblíž vesnice Libivá. Srazila se tady dvě osobní auta, na místě je policie. A pozornost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Valašské Klobouky, v ulici Zbořisko. Řeší se zde nehoda dvou osobáků, na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku letos v létě výrazně přibylo zásahů horské služby. Záchranáři výjížděli o 15% častěji než v minulých letech. Nejčastěji pomáhali zraněným cyklistům, kteří tvořili skoro polovinu všech případů. Nejvíce práce měli v Jeseníkách, kde pomohli zhruba 400 lidí.
10: Morava aktuálně.
8: V Bílovci na Novojíčínsku bude 6. října otevřen zvířecí hřbitov. První v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává za radnici Lenka Gulašíová.
11: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
8: V Brně se chystají nové možnosti parkování. Vinohrady plánují hned 2 parkovací domy poblíž Žarošické ulice. Celkem by mohly nabídnout 100 míst a zároveň prostor pro obchody a služby. Radnice tak chce pomoci s nedostatkem parkovacích míst v této části města. A česká kanoistka Tereza Kneblová získala další medaili ve světovém poháru. V kajakrosu ve španělském Seldirgel dojela 2. Nestačila pouze na Britku Kimberly Woodsovou. Kneblovou nyní čeká ještě mistrovství Evropy. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
9: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: 9 hodin, 9 minut, toť aktuální čas. Stále ladíte frekvence rádia Čas roku, na kterých dozněl Iggy Pop.
1: A my jdeme dál, my se teď probereme další takovou, řekněme, položkou z toho, co tady máme před sebou. A to jsou oslavenci. 14. září se samozřejmě narodila celá řada, možná i někdo z vás. Přejeme vše nej, ale my vše nej přejeme taky Jaroslavu Uhlířovi. Chlapík sice malý vzrůstem, ale jinak je to jako za mě velikán české hudební scény, skladatel, 81 let mu je mimochodem dneska.
0: No, ty krásu.
1: A kdo by neznal jako jeho tvorbu, nejenom tady je ten parádní soundtrack filmu Adží duchové, ale třeba Severní vítr, jo. Není nutno.
0: Klasika.
1: Holubí dům, to je taky všechno jeho práce. Takže přejeme všechno nej a pevné zdraví.

0: dneska si může narozeninovou oslavu uspořádat také Mark Webber, což není v tomto případě bývalý pilot F1, ale britský kytarista kapely Pulp. Dneska tenhle ten chlapík slaví 56 let. No a vlastně dá se říct, že jeho osud je takový splněný sen, protože původně, ještě před příchodem do kapely Pulp, byl prezidentem jejich fanklubu. Pak jim začal pomáhat se stavěním koncertního jeviště a přes funkci tour manažera se následně stal plnohodnotným členem sestavy.
1: Krásný to příběh. Krásný příběh určitě zapsali následující interpret, kterým bude Bryan Adams. Mm-hmm. Ten teda narozeniny slaví až začátkem listopadu, tak si na to určitě vzpomeneme, ale teď si dáme jeho muziku.

0: Radio Čas Rock.
1: I při pondělku není od věci být připraven na nadcházející víkend, proto tady máme pro vás rockové tipy. No, možná by se hodilo v tuto chvíli říct spíše rockové pípy, protože vás chceme pozvat na jedinečný pivní festival.
2: Ogar Fest 2026. Blíží se moc. Už tuto sobotu 19. září to všechno vypukne. Místo té je Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. No a jestli vás zajímá, kdo vystoupí na pódiu, tak vězte, že to budou Horký žestlíže, Vypsaná fixa, Vysací zámek a
1: no,
2: další.
1: A veselo bude také pod pódiem, protože na čepu bude výběr několika druhů řemeslných piv z beskydského pivovaru Ogar, které vám načepují pěkně na pána, do tupláků. Nebude chybět samozřejmě nějaká ta soutěž, jak už zaznělo, bude co poslouchat a k tomu bude také co jíst.
2: Bude co jíst, guláše, nějaký, že jo, pivní, legendární gulášky.
1: Burgery.
2: Street food, dobroty. Ježiši Maria, už aby byla sobota. Nezapomeňte. Ogar Fest 2026 v Kunčicích pod Ondřejníkem.
1: Přesně tak. Pokud byste chtěli vědět více, jak oslavit 10 let tohoto pivovaru, tak navštivte stránky ogarfest.cz. My už jdeme zpátky do našeho playlistu.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
0: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lautra ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a

0: materiál naplno. Lautr 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lautr.cz.
1: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Před okamžikem dohrála novinka týdne a my pro vás vlastně máme taky takovou novinku, řekněme, protože od tohoto týdne se na naše frekvence vrací soutěž Zlatá věta.
2: Dneska už jsme si jednou zasoutěžili a bylo to úspěšný pokus, protože jsme rozdali tisícovku. Další máme taky tady na stole ještě my, další z mnoha, nebojte se, protože těch šancí je přes den několik. A my voláme právě teď dalšímu. Uvidíme, jestli budeme úspěšní taky.
1: Na druhé straně pomyslného drátu by měl být David. Tak uvidíme. Zdat nám to vezme. Už jsem myslel, že to, že to začalo propípávat.
2: Davide.
1: To jsme my.
2: A nám to chceš zvednout?
1: Ano, máme pro tebe 1000 korun, pokud to zvedneš a ke všemu přidáš správné znění Zlaté věty, ale vypadá to, že...
2: Ještě dáme 1, 2, 3.
1: Dva.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, Davide, tady Ivoš Tomáš, Ostrý budíček, Rádio Čas Rock.
2: Za 5.12, hele.
3: Za 5.12, to je pravda.
2: No, jsi to dělal schválně, že jsi nás tak napínal, nebo? Cože?
3: Tak, v pořádku, můžu?
1: Jo,
3: tak.
1: Jestli pak víš, proč ti voláme.
3: No, já určitě vím, ale určitě vám vím, že vám nic neřeknu.
2: Jo, takhle.
1: Ale ne.
2: Jak to?
1: Ty neznáš jako Zlatou větu?
3: No, Zlatou větu určitě neznám. Neznám celou dobu, co vás poslouchám rádio. Mm-hmm. Vlastně nahradili jste mě tady naši místní stanice, co jsme měli vlastně Rock Max rádio. Aha. Tak však jsem potom přešel na vás, co to poslouchám. Vždycky si to zapíšu, všechno mám nachystané, ale on prostě dneska nebyl, což špatný, dobrý den.
1: A tak to nás mrzí. Takový vidíš.
3: To nevadí.
2: To je škoda, Davide. Tak aspoň můžeš někoho pozdravit, no.
3: No, zdravím všechny rockery samozřejmě a všechny dobré lidi.
2: Dobře,
1: tak jo, my ti moc děkujeme.
3: Ať se máte fajn a prostě.
1: Ty se mi taky dneska prostě nemáš šťastný den. Protože nevadí, mimochodem, no já o tom mluvím, protože znění Zlaté věty je takové, že dneska mám prostě šťastný den. Tohle to stačilo říct. Pokud bys to odpověděl, tak máš 1000 korun. Nevadí, budeme hrát dneska ještě 4x a třeba budeš mít ještě štěstí.
2: Jo, každopádně, okay. Ať se ti vydaří celý pracovní týden, čau.
3: Mějte se pěkně, ahoj. Čaute.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
9: Posloucháte Ostrý buď.

0: Za dvě minutky bude 10:45, což znamená, že ostrý budíšek se dostal do svého závěru. Naše expirační doba tady za mikrofony dospěla, nebo už vlastně vypršela, takže vypršíme za chviličku také my.
1: Jak se cítil po tak dlouhé době v práci?
0: Jo, šlo to, ale jako dokázal bych si představit ještě jako pár dní voraz.
1: Tak budu čekat SMS-ku dneska.
0: Dobře, ne, teď si dám, jsem plný síly, odhodlání.
1: Samozřejmě budeme oba dva, ale dnes se tady vybavíme ještě jednu věc. Napsal Didy, náš bývalý kolega, který by chtěl nechat poslat Halloween a bude to pro bráchu tam nahoru, který by dnes jinak bohužel oslavil 54 let, ale už tomu tak nebude.
0: Mm-hmm. Tak ho zdravíme tam nahoru, posíláme muziku, no a s vámi posluchači Rádia Čo z roku se v tuto chvíli loučíme a zítra zase budeme se těšit na

Buďte zdraví, rokeři. Začátek nového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám od srdce přeje nejtěžší váhová kategorie naší party. Honza Prokeš. Máme před sebou 5 hodin, ve kterých nám hned ze startu zazná.

0: nebo partička s názvem Krematorium. Tak to bude na rádiu Čas rok vypadat a k tomu budeme pokračovat v soutěži Zlatá věta, ve které se opět hraje o nemalé peníze. Tak buďte ve střehu, protože pokud jste se zaregistrovali, tak vám ten telefon od nás může začít zvonit kdykoliv. Hodně štěstí ve hře a pěkné dopoledne.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Šumpersku v oblasti Bludov v ulici Lázeňská. Osobní auto havarovalo do domu. Na místě jsou záchranné složky. Opatrnost se vyplatí i na Zlínsku poblíž oblasti Kudlov v ulici Václavská. Stala se tady nehoda 2 osobních aut. Na místě zasahují záchranné složky. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Křídlovická. Srazily se tady 2 osobáky. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá žen, které řídí tramvaje. V Liberci už dokonce tvoří mezi řidiči většinu. Ženy usedají za volant tramvají častěji také v Brně, Praze, Ostravě nebo Plzni. Pomáhají tomu moderní tramvaje, díky kterým už práce není tolik fyzicky náročná. Řidičky si pochvalují také kontakt s lidmi a radost z toho, že jsou součástí každodenního života města.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava chystá stavbu nového sběrného dvora na rozhraní Hrabové a Hrabůvky. Obyvatelé totiž vyprodukovali rekordních 20 000 tun objemného odpadu, například starý nábytek, koberce a další vybavení domácností. Více nám řekla ze společnosti OZO Vladimíra Krásová.
9: Občané Ostravy mají hned několik možností, jak se zbavit odpadu, které se pro své velké rozměry do běžných odpadních nádob nevejdou. Tím hlavním místem, kam je mohou odevzdat, jsou sběrné dvory. Ostrava disponuje hustou sítí 11 sběrných dvorů, rozmístěných rovnoměrně po celém území. Další možností, jak se zbavit objemných odpadů z domácnosti, je vyčkat na přistavení velkoobjemového kontejneru poblíž místa bydliště.
7: Olomouci se chystá proměna botanické zahrady. Město připravuje úpravy některých jejich částí a veřejnosti teď představí jejich možnou podobu. Návrhy si lidé budou moci prohlédnout ve čtvrtek od 5 hodin v oranžérii na výstavišti Flora. Součástí setkání bude také diskuze o plánovaných změnách. A MFK Havířov nastoupí ve středu proti týmu FC Zlín ve 3. kole MOL Cupu. Výkop je naplánován na 16 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, další za hodinu.

Na rádiu Čas Rock nám doznívají Avenged Sevenfold a před námi jsou Hammerfall, kteří jsou na soupisce dalšího ročníku festivalu Rock Castle. Ten v Moravském Krumlově odstartuje 12. srpna, kromě nich se tam ukážou taky Primer Fear, Orden Ogan, Bloodbout, no a celá řada dalších skvělých kapel. Když se dívám na předprodej, tak aktuální cena vstupenky je 2700 korun českých na celé 3 dny a víte co? Já vám za chvíli prozradím, jak na té vstupence můžete ušetřit nemalé peníze. Takže tady jsou Hammerfall, já vám přeju fajn poslech.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, do kterého neodmyslitelně patří i náš astrolog Milan Gellner, který nám prozradí, jak to bude dneska vypadat.
1: Pondělí bude s velkou přemahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Orientace bude především na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle nám bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neschody s blízkými. Báhy by měly mít den spíše neslaný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. 90. Více na mojahruska.cz.
2: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
7: Vítejte, bando moje roková. Prázdniny jsou sice za námi, ale my se dnes v Rok speciálu vrátíme k té letní sezóně, protože si dáme živáky, a to takzvané ty písně, které kapely víceméně musí zahrát, protože na ně fanoušci čekají. Takže malinký návrat k letním festivalům s živáky od 19 hodin na rádiu Čas Rok. O 20 hodin na TV Rebel.

0: 10 hodin 32 minut na rádiu Čas Rok doznívají Inexis. Před námi jsou hit, ale taky vaše hudební přání. 725 33 1155.
1: Čas Rok.

0: Skvělé, tak to má nějak vypadat. Hit na rádiu Čas Rock, no a my jdeme na další muziku. Kubo, zdravíme tě, čau.
1: Ahoj, ahoj, já vás zdravím do rádia.
0: Nazdar, nazdar. Tak, víkend za námi, jaký byl?
1: Super, byl super, užili jsme si to, byl jsem na Oasis, v kině, na ten dokument jejich parada.
0: Jo, spokojenost?
1: Spokojenost, je to takový dojáček trošku, ale stojí to za to. Pro ty fanoušky, kteří je mají rádi, doporučuji, je to nádhera.
0: A ty jsi jeden z nich, jak už říkal, u 90. let, no a Oasis si samozřejmě musíme dát i teď, jo? Takže komu?
1: Prosím tě, no chtěl bych to klukům na dílnu poslat, ať to dneska uteče. Ladíkovi, mladému Ladíkovi, tady Fredimu. No a potom někomu do terénu, kdo poslouchá Radio Čas Rok, ať to dneska utíká při pátku. Při pondělku, pardon.
0: Dobrý, kež by už byl ten pátek. Pátek. Co se tvoří na dílně?
1: Prosím tě, tady i pokrajíme na potrubí a takové věci. No.
0: Jo, jo, jo. Takže jste pod střechou, klídeček.
1: Jasně.
0: Majster je zavřený v budě svojí, nebo kde je?
1: Prosím, ještě jednou?
0: Majster, kde je? Zavřený v budě?
1: Někam odjel, nevím, nevím.
0: Takže máte klid.
1: Máme klid.
0: Tak to je fajn, hoši, ať je tam co nejdýl, jo, mistr, pryč, mimo. Tak se mějte, hoši, tady to máte, čau.
1: Dobrý, čau.

0: 3, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
3: Volejte bezplatně 800 872.
4: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
5: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny@janik.cz.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
8: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
10: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
9: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
10: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
8: Ostrý budíček.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Naši dnešní první společnou hodinu nám uzavřeli kdo jiný než Dostraceno a nám vůbec nic nebrání pustit se na rádiu Čas rok do té další, ve které zazní třeba Turista z... Olympic. A do třetice Five Finger Death Punch. To je malý výběr z toho, co nás na rádiu Čas rok čeká a mrkneme se i na naší zlatou větu, která dneska v našem vysílání odstartovala. Tak se mrkněte, přátelé, jestli máte na svých mobilních telefonech dost čárek, co se signálu týče, a já vám přeju jak hodně štěstí, tak dobré pondělní dopoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rok. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Čas rok.
6: Čas rok.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
10: Pozor! Právě tebe hledáme! Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
11: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Aktuálně si dávejte pozor v Třinci poblíž oblasti Závist. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Opatrnost se vyplatí i na Přerovsku v ulici Padlých hrdinů. Havarovalo tady nákladní auto. Na místě je policie. A pozornost mějte ve Vyškově v oblasti Topolany. Srazila se tady 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku začíná sezóna pálení ovoce. Letošní úroda je sice kvůli suchu menší, ale ovoce obsahuje více cukru. Tradiční destilát ze švestek by tak mohl být letos kvalitnější a výraznější. Pálenice už postupně zpracovávají první ovoce, teď přicházejí na řadu hlavně švestky.
15: Morava aktuálně.
13: V Ostravě se tento víkend uskuteční Dny NATO. Na letišti v Mošnově se v sobotu a v neděli představí armáda, policie, hasiči i záchranáři z Česka a dalších zemí. Návštěvníci uvidí leteckou i pozemní techniku, speciální jednotky a řadu ukázek. Chybět nebudou ani průlety letadel a ukázky zásahů. Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Moderní kamerová technologie v autobusech, trolejbusech i tramvajích přesně eviduje nástupy a výstupy pasažérů, což umožní flexibilněji upravovat jízdní řády a lépe plánovat kapacity spojů. Více nám řekla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
16: Automatické počítání cestujících nám poskytuje přesná data, díky kterým dokážeme daleko pružněji
6: efektivněji reagovat na potřeby našich cestujících, lépe využívat kapacity vozů a také efektivněji plánovat rozvoj sítě městské hromadné dopravy. V první polovině loňského roku jsme postupně instalovali zařízení do všech ostatních prostředků městské hromadné dopravy.
13: Ševci ze Zlína dál čekají na první body v Šancelize. Hradec Králové je porazil 2-1 a Zlín tak prohrál i 8. utkání sezóny. Brněnská zbrojovka naopak slaví. V derby porazila Artis 2-1 a v tabulce se tak posunula. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: Rock.
1: Ano, posloucháte Rádio Čas Rock, které dnešním dnem po nějaké době opět spustilo soutěž Zlatá věta. Princip je úplně jednoduchý. Stačí se na našem webu zaregistrovat a pak už jen čekat, jestli právě vám nezavoláme. Pokud ano a vy budete vědět celé znění aktuální věty na ten či onen den, 1000 korun českých máte doma. Hrajeme od pondělí do pátku od 6 vždy do 18 a to 6x denně, takže tam možnost výhry je opravdu, ale opravdu veliká. No a jaké znění má ta dnešní výherní věta, tak to vám prozradím za malou chvíli. Do té doby je tady další muzika a s ním třeba Seether, Black Trip a další. Tak, hodně štěstí.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Čas Rock.
1: Tak, jsou tady rockové typy Rádia Čas Rock, ve kterých pro vás máme pozvánku do Kunčic pod Ondřiníkem, kde se bude tuto sobotu konat akce s názvem Ogarfest 2026. Velkolepá oslava 10. výročí beskydského pivovaru Ogar, na kterém poteče tento pěnivý mok proudem a k tomu bude znít i skvělá muzika. S ní se tam na pódiu ukáže jak vypsaná fixa, tak vysací zámek anebo horký že slíže, ale to není všechno, protože tam úderem 13. hodiny vypukne vlastně skvělá zábava a čeká nás kromě jiného i velice bohatý doprovodný program jak pro děti, tak celé rodiny. Veškeré informace, včetně předprodeje vstupenek, najdete na webu této skvělé akce, takže jestli si přátelé lámete hlavu, jak si užít ten 19. záříový den, tak není co řešit. No, ale dneska je 14. a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Turisas anebo taky Soundgarden. Za chvíli se do nich dáme. Souhlasíte? Jo, a málem bych zapomněl na tu dnešní zlatou větu, která zní: dneska mám prostě šťastný den. Tak co? Držím palce.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je

0: na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
2: Čas rok.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás faktoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Tancuj, tancuj!
10: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock.
1: Ano, dnešním dnem jsme na rádiu Čas Rock opět odstartovali soutěž Zlatá věta. No a já mám teď na drátě Petra, si tam, zdar, zdar, zdar.
2: Ahoj, ahoj Honzíku a všecky zdravím.
1: Nazdar, nazdar. Tak Peťo, ty ses na webu rádia Čas Rock zaregistroval do této soutěže, můžu se zeptat kdy?
2: Ježíš, hned tak jsem uslyšel, že to obnovujete. Minulý týden, úterý?
1: Nevím. Ano. A ono se to povedlo, protože ty jsi jeden z těch vylosovaných, z těch hromady vylosovaných, kterým voláme. Tak, ale jestli by si chtěl tisícovku, tak nám musíš prozradit tu dnešní výherní větu. Znáš ji?
2: Takže dnes mám prostě šťastný den.
1: Jsi si jistý?
2: No.
1: Jsi si jistý, jo?
2: Jo, jo.
1: Tak ne, ještě zopakuj.
2: Dnes mám prostě šťastný den.
1: Ano, dneska mám prostě šťastný den. Kamaráde, 1000 korun je tvojich, co na to říkáš?
2: No, je to luxusní, takže teď už nebudu očekávat telefon, už mám za sebou, už budu jenom poslouchat pěkně radio, 1000 na účtu.
1: No tak to je nádhera. Co s ní uděláš?
2: No, příště tě mi srazík na stazavě, anebo něco na busíka, pravda, to je taky možné, potřebuju gumičky na čepy, možná vyměnit.
1: Kurde, gumičky došly, hele. Tak jo, tak my ti moc a moc gratulujeme, kamaráde, já posílám veškeré tvé údaje na naše promo oddělení, tam se s tebou spojí a dají ti vědět, co a jak. A navrh, Guns N' Roses, komu?
2: Tak všem, co očekávají podobný telefonát, jako já jsem měl teďka momentálně já.
1: No, a je jich tady celá řada, když se to dívám na ten rozpis tady. No,
2: no to se nedivím, tisícovka láká.
1: Tak budeme držet palce ve hře, tobě to vyšlo, velká gratulace, kamaráde, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji ti, Honzíku, čau.
1: Nemáš zač, no a přátelé, slyšíte, je to opravdu jednoduché. Stačí si rozkliknout web Rádia Čas Rock, zaregistrovat se do soutěže Zlatá věta a pak už jen čekat, jestli vám náhodou někdo z našeho vysílání nezavolá. Tak hodně štěstí.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
4: Bude vejdán.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

No vidá, přiblížili jsme se k pravému poledni. Pokud se chystáte k obědu, tak si nechte chutnat a my vám k němu můžeme z Rádia Čas Rok jako předkrm nabídnout s tou Temple Pilots. Hlavnímu chodu Steel Panther.

0: Takové je hudební menu Rádia Čas Rock. K tomu se mrkneme taky do kalendáře, kdo dneska slaví, co všechno se stalo. A mám pro vás i takovou jednu možnost zasáhnout do playlistu Rádia Čas Rock. Jakým způsobem, tak to vám řeknu už za malou chvíli. Tak ještě jednou, dobrou chuť a pěkné už odpoledne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
7: S nehodou teď musíme počítat ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě bouralo nákladní auto s osobním. Vážná bouračka se stala ve Šternberku na Olomoucku v ulici ČSA. I tady boural náklaďák s osobákem, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Zdržet se můžeme taky na Prostějovsku na trase Kostelec na Hané Konice, tady bourala dvě osobní auta a problémy jsou taky u obce Loukov na Kroměřížsku. Tady nefunguje světelná signalizace na přejezdu. I tady si dávejte pozor.
8: Rádio Čas Rock.
7: Dobré pondělní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhnou bouřky. Podle televize LTV Plus mají dorazit už dneska večer. Doprovodit je můžou i přívalové deště. Rána pak tento týden mají být mlhavá. Deštivé počasí se pak má vrátit ve středu a ve čtvrtek. O víkendu už opět bude hezky.
9: Morava aktuál.
7: V Ostravě Končičkách začala kompletní rekonstrukce bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici. Historická budova se promění v moderní vzdělávací centrum, kde vznikne i mateřská škola, družina a 6 kluboven pro odpolední kroužky. Více nám řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
10: Nové zázemí navíc umožní rozšířit kapacitu školky o dalších 24 míst. Nově ji tedy bude moci navštěvovat až 52 dětí a díky bezprostřednímu propojení se základní školou se budou moci přirozeně seznamovat s prostředím, do kterého později nastoupí.
7: Zlínský kraj podpoří rozvoj obcí. Na vesnice, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel, přispěje bezmála 26 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 11 projektů. Zamíří například na rekonstrukce škol, tělocvičen a místních komunikací. Třinecké fotbalisty čeká další domácí zápas. Už zítra se v rámci MOL Cupu utkají s týmem FK Mladá Boleslav. Zítřejší zápas má výkop o 16:30 odpoledne na třineckém stadionu Rudolfa Labaje. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

14. září, no a to znamená, že do Silvestra zbývá už jenom 108 dní, ve kterých vám ale samozřejmě bude dělat společnost Rádio Čas Rock. No a ten dnešní den, tak ten je například spojený s rokem 1926, kdy se v Británii na pultech obchodů objevila první knížka Medvídka Pooh, kterou my tak trošku odrostlejší určitě známe. Mezi narozenými je tady Martin Furkát, Ed King a nebo třeba Jaroslav Uhlíř. Svátek mají Radky, kterým za celou naší partu přeju všechno nejlepší, no a doufám, holky, že vám Stone Temple Pilots udělají radost. Tady jsou.

0: Je pondělí a to znamená, že už pozítří vám dáme možnost zasáhnout do playlistu Rádia Čas Rock. Máme pro vás nakystanou hned celou řadu hudebních ukázek, ke kterým se budete moci vyjádřit, jestli se vám líbí, a nebo naopak samozřejmě, že ne. Bude to zase velice jednoduché, stačí si rozkliknout náš facebookový profil nebo z Brusu nový web a jednoduchými kroky dát vědět, co by mělo ve vysílání Rádia Čas Rock zaznít. Takže nezapomeňte, tuto středu spouštíme testování playlistu Rádia Čas Rock. Ale na to si budeme muset ještě počkat a tak si budeme dál hrát další pecky, o které se za chvíli postarají Steel Panther, Aaron Lee a další. Tak se dobře bavte.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lautra ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lautra. 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lautr.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Steel Panther, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. Máme minutku po půl jedné, no a to znamená, že si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.

0: Jedna pohodová sní Axel Rudipel. No a na rádiu Čas rok bude tu další muziku vybírat Román. Čau.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím tě, Ondřiko, všechny posluchače.
0: Nazdar, kamaráde. Tak ty jsi říkal, že jedeš směr Opava, nebo jedete, necháš se vést, co tam?
1: Jdu tam do špitálu, vytáhnout stehy.
0: Tak ať všechno dobře dopadne. Kolik jich je těch stehů?
1: Ači, já vím, já jsem to nepočítal.
0: Ne? Já myslím, že
1: oni můžu? Oni mi to hned zafačovali a jsem se radši ani nedíval.
0: Takže od té doby si to neměl sundat na ten obvaz.
1: No, já tam mám i dláhu, takže neměl.
0: Nešlo, výborně. Tak budeme držet palce a všechno dobře dopadne. Bolesti ještě jsou, nebo už to polovilo?
1: Ne, jsou bolesti, je to pohodička.
0: Tak to máme radost. No, a aby to všechno dobře dopadlo k tomu Halloween, tak pro tebe a komu dál?
1: Tady řidičce Petře, která mě veze, potom dostavebním do Šenova a všetkým lidem, kuličkařům z Nagana a panu doktorovi, co v bílém plašti nechodí, mi tady je porazeno.
0: Dobře, tak jo, máme to nachystané, šťastnou cestu, že jak říkám ještě jednou, ať to všechno dobře dopadne. Ahoj.
1: Jasné, čau.

0: Class Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Časrok.
2: Stavební Deck přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na deck.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Stavebniny Janík.
8: Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Plány velké, ale nářadí chybí?
10: Neinvestujte Majland do koupě.
9: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
11: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
2: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
1: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
2: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
0: Ostrý budíček na

0: První hodinu pondělního odpoledne nám na rádiu Čas Rock ukončili Faith No More, no a my jedem dál. A to z The Dead Daisies dostanou prostor taky Godard. A nebo partička Molly Maroon. Tak, měl bych pro vás jednu skvělou nabídku, no a kdo ví, možná, že budeme taky pokračovat ve zlaté větě. V ní se opět hraje o 1000 korun českých, tak buďte ve střehu, ať vám to neuteče, byla by to velká škoda. To všechno po zprávách s Honzou Kavelčíkem a já vám přeju hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pozor! Právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Nehoda nás teď potrápí. V Ostravě v ulici Jubilejní se srazila dvě osobní auta. Dva dopravní problémy právě teď řeší policisté v Brně. Mimořádná událost se stala v Gajdošově ulici, tady zasahují záchranáři. A pozor si, v Brně musíme dávat taky na Holcově ulici, kde osobní auto srazilo srnu. Vážná nehoda se stala ve Šternberku na ulici ČSA. Srazilo se tu nákladní auto s osobním, na místě jsou záchranáři. A bouračka dvou aut nás potrápí taky na Prostějovsku, na trase Kostelec na Hané Konice.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. V Česku přibývá lidí s vysokou nadváhou. V Evropské unii jsme v tomto mezi nejhoršími. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů. Nejčastěji za ní můžou kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.
7: Morava aktuálně.
5: Bývalá breda v Opavě ožívá. Přízemí někdejšího obchodního domu, který město už několik let rekonstruuje, se postupně mění v prostor pro kulturu, setkávání a podnikatelské aktivity. Breda Point od září nabízí taky každodenní provoz baru. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne? To už nám prozradila mluvčí města Adela Kousalová.
8: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
5: České volejbalisty čeká dnes třetí zápas na mistrovství Evropy. V italské Modeně se utkají o 16 hodin se Slovenskem a budou usilovat o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Odstartoval nám nový pracovní týden a to znamená, že zítra nás ve vysílání Rádia Čas Rok čeká další. Co? No přece tajné. Úterý. V něm se bude opět hrát o vstupenky na nějakou tu vychytanou akci, takže jestli byste chtěli být u toho, stačí pozorně poslouchat naše vysílání. V něm se to všechno rozjede mezi 8 a 9 hodinou ráno, kdy Tomáš s Ivošem prozradí, o co se bude hrát a taky dají do placu číslo 725 33 11 55. Mně nezbývá, než vám držet palce, ať to vyjde, a nabídnout další muziku, o kterou se v těch následujících minutách postarají Rybičky 48 s Kingem Diamondem. Jdeme na ně.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Jak už jste určitě, přátelé, zaregistrovali, ode dneška jsme pro vás po nějaké době opět spustili soutěž Zlatá věta, ve které se vyhrávají docela slušné peníze. Jestli máte chuť se do tohoto klání taky zapojit, není vůbec nic jednoduchého.

0: americký Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Rock má koule.
3: A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz.
2: Zlatá věta.
3: Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. 90. Více na mojehruska.cz.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
9: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rádia Čas Rock.
1: Taká je to opět tady, zlatá věta Rádia Čas Rock. No a já mám na drátě borce, který má tady napsané, protože to máme tabulku, komu máme volat, má tady napsané Jan Tatarčík, mail bros.huis@email.cz. Nazdar.
2: Čau, čau, zdravím všechny.
1: Nazdar, co to znamená to Bros Huis?
2: Brošus, to je holandská značka návěsu.
1: A tak proto jsi to tam dal.
2: Jo, protože na moje jméno už bylo všechno obsazené.
1: Aha, takže my se nebudeme ale bavit o tvém návěsu, my se budeme bavit o tom, jestli znáš dnešní výherní větu.
2: Dneska mám prostě šťastný den.
1: No kamaráde.
2: Po metal.
1: No výborně, takže bez toho metalu to tak je určitě 1000 korun je tvojich. Co ty na to?
2: Děkuju, no krásná práce, bude veselý víkend.
1: Není vůbec zač, kamaráde, takže Lipřík je doma, co s ním?
2: No co s ním, no říkám, bude veselý víkend, kdyby chybno, tak doplatím.
1: Já myslím, tak. No, takže gratulace, kdy ses registroval na webu Rádia Čas Rock?
2: No nějak, jak to začalo.
1: Jo, takže jsi neodolal a ono to fakt vyšlo.
2: Ne, protože teď nevím, jestli tam byla vyfocena kikina, protože to bylo také nějaké zmalované. No ale tak říkám, no nemůžu Kristinku zklamat, tak se musím zaregistrovat.
1: No a je to tady. Takže Lítříček je doma, já posílám tvé údaje na promo oddělení, oni si s tebou vyřídí všechno kolem. A teď ještě s Faratěj, komu?
2: No komu? No to naše rokové rodině, protože tam je nějak mrtvo, dneska jsem poslouchal až v odrách, prostě nikdo se neozval. No přeju Aldovi, ať se žene prostě někde v nějakým letaku ten levný Hegel papír, bo přijel vlastně z Mikulova, že?
1: Ano.
2: Bylo tam nějaké to, jak se to jmenuje, no to rychle víno, počakové brání,
1: ano.
2: No, takže má asi zadeček rozedřený, tak dať prostě mu to mamina namaže něčím. No a samozřejmě všem motorkářům a tak dále, všichni, co se ve zdraví vrátili z motodětku. Já byl v sobotu na Svaratech, super, krásná práce.
1: Tak
2: byl jsem aj oděn ve faračkách, v košili OKR, měl jsem přilbu lampu, no prostě Lukáš říkal, že Steiger přišel.
1: Tak,
2: přesně. Takže při konečně metalu.
1: Ano, takže hrajeme, to by ještě jednou velká gratulace a měj se, čau.
2: Díky, ať žije Radio Čas Rock.
1: Nazdar. No tak slyšíte, jak je to jednoduché. Stačí si opět jednoduše naťukat www.časrock.cz, tam se zaregistrovat a můžete být taky jeden z těch, kteří vyhrají ve Zlaté větě 1000 korun českých. Mně nezbývá, než vám držet palce.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
11: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
12: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
13: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
12: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
13: Na to se moc těším. Tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
11: Ostrý budíček.

0: please be mine.
1: Tak ať chceme nebo ne, víc nám toho do této hodiny na rádiu Čas roku určitě nevejde, ale já si myslím, že je to úplně jedno, protože jak slyšíte, pojedeme dál a to s formací Xtreme. Jsou na chystání taky Europe. A nebo partička, která si říká Emigrej. Se nám to sešlo, že? Všechny tři grupy mají na začátku písmenko E. No, je to zajímavé. No, čeká nás taky novinka týdne, Rádia Čas Rock, no a víte co, mohli bychom se mrknout taky za jednou legendou. Čeho nebo jakou, tak to se dozvíte po zprávách, které má nachystané Honza Galetí. A nezapomeňte, že pokračujeme ve zlaté větě Rádia Čas Rock. Tak pěkné odpoledne a hodně štěstí ve hře, přátelé.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
5: V Ostravě si musíme dávat pozor na Jubilejní ulici, srazila se tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Brně v Gajdošově ulici, zasahují tady záchranáři. V Brně pozor taky v Holcově ulici, kde osobní auto srazilo zvěř. A problémy jsou i na Kroměřížsku u obce Loukov, tady nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. České lesy znovu ohrožuje kůrovec, kvůli suchému a horkému počasí hrozí další kalamita, stromy jsou totiž oslabené, lesní podniky proto porosty víc kontrolují. Pomáhají jim v tom i drony, díky nim snadno prohlédnou i těžko přístupné lokality.
7: Morava aktuálně.
5: V Bohumíně se chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc pětiletému Jindrovi, který bojuje s akutní leukemií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
8: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo v Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
5: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení. Fotbalisté Vítkovic mají před sebou další domácí zápas. V rámci MOL Cupu se už tuto středu utkají s hosty z brněnského Artisu. Středeční zápas má výkop v 16 hodin v ostravském areálu Vista. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: půjdu dál.
1: Arachán, chtěl bych ti říct, no a co já vám teď prozradím, tak to je to, že nás čeká novinka týdne Rádia Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
3: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Ano, toto byly Xtreme na rádiu Čas Rok, když se díváme do kalendáře, určitě všichni víme, že je 14. září. No to vám možná na účet přišla výplata, což se určitě máte, ale s tímto dnem je taky spojena jedna událost, a to z roku 1999, protože to začala éra Škody Fabie, která byla veřejnosti představená na 58. ročníku autosalonu ve Frankfurtu. Výbavy Junior, Classic, Comfort, Elegance, RS a taky Praktik s benzínovými motory od 1 litru do 2. No a ona v ty od 1.4 TDIčka až po 1.9 RS s výkonem 96 kW. Tento vůz prošel mnoha a mnoha omlazovacími metodami a jak všichni víme, je v nabídce i do dnešních dnů. A co vy? Taky jste ji měli nebo máte? Můžete se pochlubit SMS-kou na číslo 725 33 1155. No a já vám za to za

0: Mega.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Tancuj!
8: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.
9: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
10: Vítejte, bando, moje roková. Prázdniny jsou sice za námi, ale my se dnes v Rok speciálu vrátíme k té letní sezóně, protože si dáme živáky, a to takzvané ty písně, které kapely víceméně musí zahrát, protože na ně fanoušci čekají. Takže malinký návrat k letním festivalům s živáky od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Máme minutku po půl třetí, no a to znamená, že na rádiu Čas Rock si teď zahrajeme podle vás. 725 33 11 55.
1: Čas Rock. Čas Rock.

Posloucháte Rádio Čas Rok, kde nám teď zazní Masterplan. Nazdar Hanzi, zahraj prosím tě Masterplan, bylo by to pro všechny, kteří už jsou doma, já dělám na zahradě a k tomu mi hraje skvěle Rádio Čas Rok. Tak, to nás i moc těší, toto napsal Jirka, jestli jste na tom podobně, tak to jsme opravdu rádi, ať už jste kdekoliv, Rádio Čas Rok tady s vámi bude až do večera. Budeme pokračovat samozřejmě ve Zlaté větě, vrána už je nachystaná, tak hodně štěstí přátelé a zítra se na vás budu zase těšit. Čau.

0: dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
3: Volejte bezplatně 800 872.
4: Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Tohle byl Loverboy, nás dělí 3 minutky od 15. hodiny, pondělní odpolední drive připraven od mikrofonu a ze studia, už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině taky malý výlet do Malibu z Houle.

0: a živě pro vás máme k dispozici šéfa krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádního generála Tomáše Kužila. Řeč bude o dnech na to 2026, ale až po zprávách.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBB zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBB vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Problémy jsou právě teď u Frýdku Místku na dálnici D48 na trase z Nového Jičína na Český Těšín. Osobní auto se tady srazilo s nákladním, na místě zasahují záchranáři, počítejte s velkým zdržením. Vážná nehoda se řeší taky v Brně v ulici Hvězdoslavově. Tady bouralo nákladní auto, je tady silný provoz. Zdržíme se i v Uherském Hradišti v ulici Verbířské, kde bourala 2 osobní auta. A stále jsou problémy v Brně v Holcově ulici. Tady osobní auto srazilo zvěř.
12: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré pondělní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tržby podvodníků rostou. Okradení jim loni poslali v průměru 20, letos už 30 tisíc korun. Škody vzrostly o 80%. Zatímco nákup ve falešném e-shopu vyjde na pár tisíc, oběť falešných investičních poradců přijde až o 80 tisíc ročně. Doprava v Krnově sklidní. Příští rok tu začne růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní transitní dopravu mimo zástavbu. Auta od Bruntálu směrem na Polsko nebo Opavsko a zpět povede nezastavěným územím.
13: Morava aktuál.
11: Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Moderní kamerová technologie v autobusech, trolejbusech i tramvajích přesně eviduje nástupy a výstupy pasažerů, což umožní flexibilněji opravovat jízdní řády a lépe plánovat kapacity spojů. Více nám řekla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
14: Automatické počítání cestujících nám poskytuje přesná data, díky kterým dokážeme daleko pružněji reagovat na potřeby našich cestujících, lépe využívat kapacity vozů a také efektivněji plánovat rozvoj sítě městské hromadné dopravy. V první polovině loňského roku jsme postupně instalovali zařízení do všech ostatních prostředků městské hromadné dopravy.
11: Basketbalisté Opavy už za půl hodiny rozehrají kvalifikační turnaj o účast v Lize mistrů. Jejich prvním soupeřem v bulharském Samokově bude v osmifinále Dziky Varšava. Zápas začne o 15:30 odpoledne. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Tohle byly Šamfortimány, jejich The Hell Song. Posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive. A tak, jak jsme slibovali, tak samozřejmě taky plníme dneska živě ve studiu šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel. Já vás u nás zdravím a vítám opět po roce.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: My prozradíme, že na sebe nevidíme, takže jenom se můžeme dovnímat, jak vypadá ten body language toho druhého. Nicméně před pár dny tady byl naživo jako host Zbyněk Pavlačík, s ním jsme byli hlavou v oblacích, s vámi dneska budeme nohama na zemi, protože NATO Days, to je obrovitá akce, tak z pohledu policie můžete to zhrnout, co bychom měli a co bychom naopak neměli, jakožto návštěvníci, abyste měli co nejméně práce v ten den.
1: Práce budeme mít hodně, protože je to hodně činností pro policii, nejenom zajistit bezpečnost v areálu, kolem areálu, ale dopravní obslužnost, a to je vždycky takový průbířský kámen celých těch dnů na to, jednak policistů, kteří to zajišťují, jednak i těch, kteří se na dny na to jedou podívat, i těch, kteří jedou na normální charterový let na letiště Mošnov, letí někam na dovolenou nebo se z dovolené vrací, protože provoz na letišti se nepřeruší. Ty linky, které lítají a s cestovníma kancelářema, tak tam pořád fungují a v podstatě je to takový velký šrumec.
0: Já jenom zmíním, že letošní ročník bude opět nabitý, jak taky ne, ale máme tady hned několik zářezů a budou se slavit kulatiny, protože dny na to, tady v Ostravě, které nás čekají o tomto víkendu, tak tady budou slavit Belgičané, protože belgické letectvo si letos připomíná 80 let od svého založení. Luftwaffe letos 70 a vrátí se taky Red Arrows, kteří na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky poprvé přiletěli přesně před 20 lety v roce 2006. A já teď přihodím jednu svoji storku, protože můj soused naproti dělá právě na letišti v Mošnově a vždycky brblá, že jsou dny NATO. Ale pak se vrátí po těch třech dnech a je úplně nadšený, co všechno viděl za stroje, co všechno viděl za ukázky. A už se těší na další ročník.
1: Máte pravdu, je to svátek pro ty, kteří mají rádi letadla, protože ty letadla jsou asi to nejzajímavější, pak tam samozřejmě je nějaká pozemní technika, hlavně vojenská, statické ukázky, no a samotný program na pevné ploše, to znamená dynamické ukázky všech zúčastněných zainteresovaných složek, které tam jsou, ať už to je policie, vojsko, vojenská policie, hasičský záchranný sbor a další zajímavosti, které tam jsou, které diváci můžou vidět. Hlavní je vždycky počasí, když nevyjde počasí, tak to je. Prostě to počasí je půl úspěchu, ale dívali jsme se, má být tak nějak normálně, nemělo by extrémně pršet, má přijít dokonce nějaká tlaková výše, takže těch přeháněk by mělo být jenom pár. Mohlo by to být.
0: Vy se ptejte, 725-33-1155 je naším hostem v dnešním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock, je šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, tady je odpolední drive a zatímco minulý týden jsme byli s hlavou v oblacích, dneska jsme na zemi a to na ploše letiště Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově, protože naším hostem přímo tady naživo ve studiu je šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel. Loni měl velký úspěch, možná ten největší, jeden auták, policejní Ferrari. Nejenom u dětí, ale taky u nás autíčkářů. Co pro nás chystáte letos?
1: Tak jestli bude dobrá konstelace hvězd, tak Ferrari tam bude znova. Je faktem, že hlavně pro ty kluky od 6 do 100 let, tak je to fajn. Chystáme pro vás samozřejmě statické ukázky nové techniky, kterou máme, ať už to jsou speciální jednotky, a naše zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, cizinecká policie, potapěči, dokonce i ti, kteří lítají s dronama, budou tam samozřejmě i letecká služba s vrtulníkem, která bude asistovat při ukázce dynamické zásahové jednotky. No a pak tam budou dynamické ukázky, právě ukázka zásahové jednotky, pak tam bude ukázka zadržení pachatelů ze strany cizinecké policie, to je zase taková jejich celorepubliková malá zásahová jednotka, takže na co, bude se na co dívat a k tomu doplnění od ostatních složek, myslím si, že to bude příjemné.
0: Nechce se mi říct, jakože tradicí, ale ono je to vlastně hezká tradice, je přísaha nových policistů a policistek, letos se můžeme opět těšit?
1: Je to tak, i snahou organizátora, tak už se to, a teď nevím, jestli třetí rok, ale myslím si, že ano, tak je to velmi pěkná záležitost. Patří to k bezpečnosti, patří to i ke dnům NATO, je to slavnostní chvilka. Letos to bude zpestřené tím, jedna, která už se k nám přidali i hasiči se slavnostním slibem, který oni dělají také, ale letos tam bude ocenění hasičských, pokud můžu trošku i do kolegu,
0: určitě,
1: do kolegu pozitivně zarýt, tak hasičský záchranný sbor tam bude oceňovat kolegy, kteří byli v zahraničí a pomáhali tam hasit požáry. A to si myslím, že je moc pěkná záležitost.
0: Kdyby se třeba náhodou někdo o víkendu rozhoupal a řekl se, že u policie by mohla být zajímavá služba, bude mít možnost?
1: Jestli se bude mít možnost rozhoupat o tom víkendu, tak určitě, no a žádost si může podat hned v pondělí.
0: Tady to máte na stříbrném podnose. My jedeme dál, vy se ptejte, protože naším hostem je šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel a řeč, jak jinak, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky 2026. A číslo do studia 725 33 1155.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Pondělní odpolední drive v plném proudu, vy posloucháte Rádio Čas Rock, právě teď dozněli Black Sabbath a jejich Changes a tuhle muziku pro vás vybral náš host, šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel. Skvělý výběr, pane generále.
1: Díky.
0: A teď další nával otázek, co se týče dnů NATO, dnů vzdušných sil armády České republiky 2026. Co tedy do areálu? Určitě ne, protože tady padl dotaz, že pořadatel určil, že nic ve skle, takže Liborovi odpovídám, ne, opravdu nic ve skle, ani žádnou samohonku, ani oběd, nic skleněného, prostě ne. Je to tak?
1: Je to tak, vrátím se k tomu právu pána domů, je organizační řád, ve kterém je napsáno, co se může, co se nemůže vnášet, je to všude na internetu, stačí zadat dny na to, možná i zalogovat se do té aplikace, která už možná dneska bude funkční, minimálně v pátek, ve čtvrtek, v pátek už zcela jistě ano, je tam program a je tam napsáno, co se může, co se nemůže. Tím se člověk vyhne problémům a tendenci tam užije v pohodě a bez hádek někde na nějakém check-inu.
0: Bezpečnostní kontroly nejsou žádnou novinkou, je to na zimních stadionech, na fotbalových stadionech, na koncertech, takže zvažte, co si sebou vezmete, stačí batůžek a hlavně sebe, protože si to jdete užít. A teď to nejdůležitější a moje hřiště, doprava.
1: Nejdůležitější a moje hřiště, moje taky trošku, no, protože byť se hodně zlepšila struktura komunikací kolem letiště, pokud tam někdo někdy jezdí z posluchačů nebo i vy, paní moderátorko, tak je tam hodně obchvatů, hodně kruháčů, staví se tam nové cesty, minimálně povrchy a myslím si, že to doznává velké změny. Nicméně k tomu samotnému dění, které je takzvaně v okách Mošnovského letiště, to znamená na druhé straně, než je odletová hala, tak ta komunikace, ať už z Petřovaldíku nebo od Albrechtiček, je pořád stejná. Ta se asi hned tak nezmění, určitě ne za mého působení u policie. A to je ten největší kámen úrazu, protože ta cesta je uzoučká. Všichni se tam na ty dny na to chtějí dostat. A to nejen ti, kteří se tam jdou podívat, diváci, posluchači, kteří nás dneska poslouchají, kteří tam můžou přijít pěšky nebo přijet na kole, ale hlavně účinkující a celý support, který je teda obrovský.
0: Za mě, zvažte, co si vezmete do batušku a zvažte, jestli je nutné, abyste jeli autem, protože na Mošnovské letiště je výborně řešená i hromadná doprava.
1: Dokonce i vlak.
0: Dokonce i vlak a je to o dost pohodlnější a 100% si to užijete, protože ne, že by bylo špatné v koloně sledovat letadla nad hlavou, ale je to pohodlnější přímo na tom letiště, že jo?
1: To je pravda.
0: Na co se těšíte nejvíce vy letos?
1: Jako já? No, až to v neděli skončí bez problému. Ne, těším se na to, já mám letadla rád, sám mám pilotní průkaz na dospělý letadlo, takže je to můj koníček.
0: No a vy jste srdečně zváni. Už tento víkend 19. a 20. září letiště Leoše Janáčka, Ostrava Mošnov, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky 2026. Naším hostem přímo ve studiu Rádia Čas Rock byl šéf krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, brigádní generál Tomáš Kužel. Já děkuji moc za návštěvu.
1: Já taky za pozvání a krásný den posluchačům a krásné dny NATO.
0: No a s vámi bude i mobilní studio Rádia Čas, takže klidně zaskočte, omrkněte a hlavně si to užijte. Já moc děkuju a tady už jsou Sabaton. Odpo-

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Čas rok. V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter. 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
7: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
8: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
7: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
8: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
6: Ostrý budíček.

0: Jsem tady s She Cries, tohle byl Warrant, vy posloucháte Rádio Čas Rock a tu další muziku už bude vybírat Moták, protože Haná v Láhaně, děláme tady humor. Při odpolední.
1: Přesně tak.
0: Čau, jak je? Jak je dneska, při pondělku?
1: Jo, začalo to dobře a pak se to dodrbalo, takže to budu muset vyřešit zítra.
0: Hele, počká to, nejsi na závodech.
1: Počká to, přesně, no. Modřejší ráno, ne?
0: Toď, co zahrajem?
1: No, samozřejmě, tak když jsme tak pěkně začali to téma na to, tak proč půjde na Top Gun? Firewind, taky něco takového pekelného, ohňového.
0: Rozhodně, máš to připraveno.
1: Super, já ti moc krát děkuju.
0: Měj se, čau.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas rok.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
10: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
12: Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: 8, pondělní odpolední drive. Posloucháte rádio Čas Rok. S vámi je Outratka a jedeme dál po 16. hodině. Zdraví nemocný, tak či tak, doktor Pepe.
1: Žije tam i moje zdraví vrátí, nebudu pít alkohol.
0: Ha, ha, ha. K tomu můj dům, můj hrát a Royal

0: Vyhlídejte si telefony. Zlatá věta, dneska jsme to rozjeli a třeba zrovna vám spadne do klína tisícovka. Tohle všechno ale až po dopravici a zprávách.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Bouračka nás zdrží v Karviné, v ulici Stonavské se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Jeseníku na výjezdu na Vápenou. Tady havaroval traktor, na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky v Brně v ulici Hvězdoslavově. Tady osobní auto narazilo do troleje, je tady velmi silný provoz a problémy jsou taky na Kroměřížsku, u obce Martinice na výjezdu na Horní Lapač, tady bourala dvě osobní auta.
6: Radio Čas Rok.
5: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zavírání malých venkovských prodejen v Česku zpomaluje. Loni jich skončilo 55, o rok dříve zhruba třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu. V některých obcích zásobování zajišťují pojízdné prodejny.
7: Morava aktuál.
5: V Ostravě Kunčičkách začala kompletní rekonstrukce bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici. Historická budova se promění v moderní vzdělávací centrum, kde vznikne i mateřská škola, družina a 6 kluboven pro odpolední kroužky. Více nám řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
8: Nové zázemí navíc umožňují rozšířit kapacitu školky o dalších 24 míst. Nově jí tedy bude moci navštěvovat až 52 dětí a díky bezprostřednímu propojení se základní školou se budou moci přirozeně seznamovat s prostředím, do kterého později nastoupí.
5: Zlínský kraj podpoří rozvoj obcí. Na vesnice, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel, přispěje bezmála 26 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 11 projektů. Zamíří například na rekonstrukce škol, tělocvičen a místních komunikací. Fotbalisty Kozlovic čeká další domácí zápas. V rámci MOL Cupu se už tuto středu utkají z hosty z Pardubic. Středeční zápas se hraje od 4 hodin odpoledne. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.
6: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Radio has changed our lives.

16.09. Pondělní odpolední drive, datum 14. září 2026. Na rádiu Čas Rock slibovaný pohled do kalendáře. U nás slaví dneska všechny Radky, takže holky, rokeřice naše, všechno nejvíc nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Mrkneme i do světa, ale začneme doma, protože v roce 1993 se přesně v tento den hrálo první kolo prvního ročníku České hokejové extraligy, tedy to je samostatné po rozdělení společné československé nejvyšší hokejové soutěže. V roce 1999 představila automobilka Škoda Auto veřejnosti nový, malý, kompaktní automobil Škoda Fabia, co by nástupce ikonického modelu Škoda Felicia. Speciálně jedničková Fabča v kombíku, v podstatě sen všech českých chatařů a chalupářů. A přátelé, máte-li jedničkovou Fabču, nepotřebujete Tinder, protože to je buchtolap jako svině. Pojďme dál, protože i ve světě se událo 14.9. Třeba, tohle bude zajímat všechny milovníky těch dobrých knížek, protože v roce 1926, 14. září, vyšla ve Velké Británii první knížka o medvídkovi Pooh od spisovatele Alana Alexandra Milného. Mimochodem, tento spisovatel se narodil přesně 100 let přede mnou, 18. ledna 1882. To je jenom taková jako poznámka na okraj. Mezi slavnými narozenými ze 14. září najdete Albrechta Zlatštejna, Jana Masaryka, Jaroslava Uhlíře, ale třeba taky Amy Winehouse a nebo Basáka Nazaret. Ten má dokonce dneska 80. A rozhodně se všechny jeho děti potatili, protože jeho syn bubnuje u Nazaret a další dva ti se taky živí muzikou. Prostě takhle to je. Pokud dneska slavíte něco i vy, tak za celou smečku Rádia Čas Rock si užijte svůj den. A tady už jsou Nazaret.

0: přesně v 80. My House, tohle byl Royal Republic, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Tady je pondělní odpolední drive a ještě pár tipů, co najdete v kalendáři 14.9. Na dnešek připadá třeba den úžasného zákusku, který se jmenuje šišky. Jsou úplně krémem a jsou fakt jako výborné. Čokoládový dortík jako ještě v takovém kreativnějším balení. Takhle bychom to mohli nazvat, nebo takhle to vypadá, hlavně takhle to skvěle chutná. Ale to není všechno, protože na 14.9. připadá taky Den evropského kulturního dědictví a nebo Den pozitivního myšlení. Přeberte si to, jak chcete a jak potřebujete. Hodně pozitivná bude i v dalších minutkách, protože máte-li telefon po ruce a znáte dnešní zlatou větu, je to v pořádku. Může se vám třeba během pár dalších minut rozezvonit. Tak číhejte.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: to, bolí vás noha, dáte si feďásek, bolí vás, já nevím, třeba hlava, dáte si feďásek, no a když vám je blbě, tak si ho nedáte a jste taky v pohodě. I tak to je. Zdraví doktor, doktor PP, tady na rádiu Čas Rok, ale bacha, od rána jedeme něco jiného.
1: Zlatá věta rádia Čas Rok.
0: Vaše oblíbená soutěž je zpět, dneska jsme to opět rozjeli, Zlatá věta rádia Čas Rok. Myslím, že pro ten dnešní den tu výherní už máte zapsanou minimálně na ledničce, na dveřích, na předloktí, tam, kde to vždycky najdete. Ale protože opakování je matka moudrosti, tak já vám je předhodím ještě jednou. Dneska mám prostě šťastný den. Kdo z vás ho bude mít i dál? Nebo ještě? Se dozvíme. Hlídejte si telefony, hlídejte.
1: Zlatá věta rádia Čas Rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Časrok. Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
12: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Doropé, Shall Be Holding On, tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu, já jsem něco slibovala, že jo?
1: Zlatá věta rádia Čas Rock.
0: Tak uvidíme, jdeme na to, vyzvání to. Už to volá nebo nevolá? Vrátíme se do 90. Kde jsme takhle nachytávali z telefonní budky sousedy podle zlatých stránek. A tentokrát to není nachytávka, tentokrát z toho můžete jenom těžit.
2: Čau, Dušan.
0: Čau, Dušané. Jak se máš dneska?
2: No teď už o něco líp zase, když mi voláte.
0: Dušané, tady Vrána, rádio Čas Rock. Chci jediné, aby ty jsi mohl být o litr bohatší. A to je dnešní zlatou větu.
2: Jo, dneska mám prostě šťastný den.
0: Dneska mám prostě šťastný den, tohle heslo na tebe platí, protože Franta už je na cestě k tobě.
2: Super, děkuju.
0: Tak mi prosím tě, zůstat na drátě, teďka už nás čekají jenom ty milé povinnosti. Kdy jsi zregistroval do Zlaté věty?
2: Asi 2 dny zpátky nebo 3.
0: To je fofr, co?
2: Fofr, no.
0: Mezi tím víkend, pondělí a pojď.
2: No, vynikající.
0: Mimochodem, pondělí, jaké dneska?
2: No, já mám takové pracovní od víkendu, zvelebuju domeček, takže maluju a všechno možné, takže...
0: Ale sám sobě jako... si, je to pro tebe, není to pro někoho cizího?
2: Je to pro mě.
0: No, takže děláš na svém a teďka ještě víš co, litr ti přistane na účtě.
2: No, to je.
0: To se dá, ne?
2: No, jasně.
0: Ale je to úplně jednoduché, Dušan to udělal taky tak, vlezete si na web časrock.cz, zaregistrujete se ve formuláři, no a potom už jenom číháte, abyste měli někde po ruce napsanou zlatou větu a hlídáte si u toho telefon. A pak to dopadne takhle, že to pondělí je hned veselější. Dušane, gratuluju, měj se.
2: Díky moc, čau.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: na řadě, jo?
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
6: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
7: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Moravské ulici, tady stojí odstavené osobní auto. Bouračka nás potrápí v Karviné v ulici Stonavské, kde se srazily dva osobáky. Vážná nehoda se řeší v Kroměříži, v ulici Obvodové osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky v České Vsi na Jesenicku v ulici Jesenické, tady osobní auto narazilo do značky a problémy jsou taky na Kroměřížsku. Na trase Martinice Horní Lapač tady bourala dvě osobní auta.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhnou bouřky. Podle televize LTV Plus mají dorazit už dneska večer. Doprovodit je můžou i přívalové deště. Rána pak tento týden mají být mlhavá. Deštivé počasí se má vrátit ve středu a ve čtvrtek. O víkendu už opět bude hezky.
9: Morava aktuálně.
7: V Bohumíně se chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc pětiletému Jindrovi, který bojuje s akutní leukemií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
10: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo v Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
7: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení. Český svaz ledního hokeje hledá nové talenty. Ve více než 150 klubech v republice se v příštím týdnu uskuteční další ročník náborové akce pro malé hokejisty a hokejistky. Na týden hokeje loni zavítalo přes 7000 dětí od 4 do 10 let. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Je to tak, jedna z vašich nejoblíbenějších soutěží je po prázdninách zpět, Zlatá věta, Rádia Čas Rock. Dneska jsme to spustili už v Ostrém budíčku a tak samozřejmě i u Hanze v jeho driveu a v odpoledním driveu nadělujeme. Stačí k tomu opravdu málo. Zalezete si na náš web časrock.cz, tam máte kachličku, kde je napsáno Zlatá věta, Rádia Čas Rock 2026. Stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář a jste ve hře. A pak už si jenom pamatovat zlatou větu toho daného dne, protože každý den je jiná, ale dostatečně vám to omíláme, takže napsat někam, kde to vždycky najdete, protože se vám ten telefon může rozezvonit prakticky kdykoliv. V našich vysílacích časech, to znamená od 6 ráno až do 7 do večera, a pokud se vám dovoláme a vy nám správně řeknete zlatou větu toho dne, tak máte tisícovku. A to se zatraceně počítá. Tak hodně štěstí, do 7 hodiny večerní 100% ještě jednou budu volat.
1: Zlatá

0: rádiu Čas Rok.
1: Vítejte, bando moje roková. Prázdniny jsou sice za námi, ale my se dnes v Rok speciálu vrátíme k té letní sezóně, protože si dáme živáky, a to takzvané ty písně, které kapely víceméně musí zahrát, protože na ně fanoušci čekají. Takže malinký návrat k letním festivalům s živáky od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, tady je pondělní odpolední drive a taky jedno optimistické okénko tety Hanky. Jednak do Vánoc zbývá 100 dní, to jenom tak jako informace, která úplně není nutná, nevím, jestli jste si vyžádali nebo dále, nebo aby řeč nestála, takže klidně můžete zahájit odpočet stresu, ale pak tady mám něco, co je méně stresující, a to, že je před námi další zářijový víkend a bude ryze v rytmu babího léta. Rosničky alespoň předpovídají pro Moravskoslezský kraj pátek, sobota, polojasno nebo skoro jasno, s teplotami někde v rozmezí 17 až 24 stupňů Celsia. Nádhera, vzhledem k tomu, že nás čekají dny na to a dny vzdušných sil armády České republiky na letišti Leoše Janáčka v Mošnově, parádička. A protože je třeba myslet optimisticky a pondělí už máme za sebou, řekněme, že ano, co chystáte na víkend? Pochlubte se. Pozvěte zbytek rockové rodiny.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok. Čas rok.
3: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Tancuj, tancuj!
7: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák.

0: Rock.
1: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
2: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
1: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
2: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Čas rok.
1: Zlatá věta rádia Čas rok, vaše oblíbená soutěž, možná jedna z těch nejoblíbenějších. Dneska ráno jsme ji opět rozjeli a také v odpoledním driveu. Budu dajná. Ovšem, máte-li vy dnešní zlatou větu? To se za chviličku dovíme, protože dalším vylosovaným je Michal. Ten první předpoklad je samozřejmě takový, že zvednete telefon. Chvíle napětí. Ano, telefon žije.
2: Ano.
1: Michal?
2: Ano.
1: Tady brána, rádio Čas rok.
2: Čau.
1: Vyměním litr za dnešní zlatou větu.
2: Super, a chceš tu správnou, nebo tu špatnou?
1: To záleží na tobě, jestli ty chceš ten litr.
2: Já ti řeknu obě, jo?
1: Povídej.
2: ta špatná je, Čas rok je nejlepší rádio v České republice. A ta správná je, dneska mám prostě šťastný den.
1: A já přemýšlím, za kterou tě mám ocenit.
2: No já nevím, jo, já jako vlastně ty posloucháš nejlepšího rady, já jste mě stáli tolik pokud, že...
1: Jo, my? Aha, dobře,
2: no
1: tak vy, jo.
2: Mám těžkou nohu potom a...
1: Jo, takhle. I tak se to dá brát. Nicméně, tady to je správně, dneska mám prostě šťastný den, dneska máš prostě šťastný den, tisícovka je na cestě k tobě, Michale. Jinak, jaké bylo pondělí?
2: Ty brďo, já mám kritický den, furt nějak, ale jo, daří se.
1: No, celkem, vidíš, jo, teď už je to veselější.
2: Jo, super.
1: Franta přistane na účet, co si pořídíš?
2: No, dneska jsem tankoval plnou nádrž, ta stala trojku, tak mi to aspoň třetinu nádrže pokryje.
1: Vysokohorská přirážka.
2: Ano.
1: Máš to mít, přesně takhle jednoduché to je. Michale, tisícovka je tvoje, užij si.
2: Děkuju,
1: měj se, čau.
2: Děkuju, měj se.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas rok. Čas rok.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Čas rok.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
12: Nehoda nás teď potrápí v Karviné, v ulici Stonavské, bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší u Jeseníku na výjezdu na Vápennou. Tady boural traktor, narazil do semaforu. Na Jesenicku pozor taky v obci Česká voda v ulici Jesenické. Tady osobní auto narazilo do značky. A ještě jsou problémy taky na Kroměřížsku na trase Martinice Horní Lapač. Tady bourala dvě osobní auta.
0: Rádio Čas Rock. Právě.
12: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s vysokou nadvahou. V Evropské unii jsme v tomto mezi nejhoršími. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů. Nejčastěji za ní může kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.
0: Morava aktuálně.
12: Bývalá breda v Opavě ožívá. Přízemí někdejšího obchodního domu, který město už několik let rekonstruuje, se postupně mění v prostor pro kulturu, setkávání a podnikatelské aktivity. Breda Point od září nabízí taky každodenní provoz baru. Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Moderní kamerová technologie v autobusech, trolejbusech i tramvajích přesně eviduje nástupy a výstupy pasažerů, což umožní flexibilněji upravovat jízdní řády a lépe plánovat kapacity spojů. Více nám řekla mluvčí podniku Hana Tomáštíková.
13: Automatické počítání cestujících nám poskytuje přesná data, díky kterým dokážeme daleko pružněji reagovat na potřeby našich cestujících, lépe využívat kapacity vozu provozu a také efektivněji plánovat rozvoj sítě městské hromadné dopravy. V první polovině loňského roku jsme postupně instalovali zařízení do všech ostatních prostředků městské hromadné dopravy.
12: S novým hlavním trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezóny hokejisté Vítkovic. Ostravané třikrát za sebou vypadli v předkole playoff. Tentokrát doufají ve vydařenější ročník. První domácí zápas je čeká už ve středu odpoledne, kdy od půl šesté hostí Kladno. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní teď už podvečer s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: tohle byl včerejší oslavenec, čerstvě 65-letý zrzoun Dave Mustaine a jeho Megadeth tady na rádiu Čas Rock. No a před námi je Jimmy Eat World a já mám pro vás ještě dvě věci v dnešním odpoledním driveu s pondělním datem 14.9. Jednak dnešní čerstvou 45-letnici, pochopitelně hudební, a dvak také zlatou větu, kterou budete chytat, lépe řečeno, kterou je dobré si zapamatovat, protože tím pádem máte nabito už od zítřejšího ostrého budíčku. Tak číhejte. Padne to. Než jako kopnou do vrtule a vypadnu tady ze studia, tak tu zlatou větu na zítřek vám ještě prozradím.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

roková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lautra, 23. října, Barák Ostrava. Vstupenky na Lautra.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Ozzyho Osbourna, jeho příspěvek do pondělního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock a já jsem vám slibovala přesně dneska jednu hudební 45nici a je to sexy 45. Tak jsem s ní, že jo? Je to EPčko, ale je to úžasná deska. Byť to označení EP neznamená, že je plnohodnotná, ale je boží. Těch 5 kousků prostě stačí. O čem je řeč? Iron Maiden a jejich Made in Japan. Vydané v Japonsku, ovšem pod názvem Heavy Metal Army. Živé EPčko Maidenu, to poslední, na kterém se podepsal, tak je Paul Di'Anno s celou kapelou.

Na jaře 1981 bylo natočeno. Původní japonská verze obsahuje pouze 4 skladby a ta druhá verze má 5 skladeb. Medni nikdy neměli v úmyslu tohleto album vydat, nicméně vydavatelství tehdy Toshiba EMI chtěla živé album po Maidenech. A tak pánové šli do studia a udělali. Proč ne? Oficiálně bylo tohle EPčko vydáno na CDčku. 4skladbová verze byla součástí singlového boxu The First Ten Years, které vyšlo až v roce 1990, zatímco ta 5skladbová, tak ta byla zařazena na bonusový disk, který byl součástí reedice Killers v roce 1995. Ale bacha, pouze ve Spojených státech. Evropské vydání o tohleto bylo naprosto ošizeno, což si myslím v průběhu těch let, že je to velká škoda. Ale zas, jak se ten svět globalizoval postupně a čím dál tím silněji, tak stejně už se k těm nahrávkám dostáváme úplně bez problémů. Někdo má doma ty originální kousky, které si můžete ochmatat, no a to, že si tu muziku někde jako půjčíme a poslechneme na všech streamovacích platformách, to je svým způsobem jakože taky hodně k nezaplacení. Ještě jedna zajímavost, původní obal zobrazoval kapelního maskota Eddieho, který držel useknutou hlavu zpěváka Paula Diana. Nakonec to muselo být úplně s jiným a náhradním obalem, ale přece jenom se některé kousky z tiskárny dostaly ven. Teď se přiznejte, kdo to má doma. Tak taková malá vzpomínka na 14. září roku 1981. Ráda se v tuhletu chvíli, když je řeč o Maidenech, odvolávám na Martina Kapka z Traktoru, protože ten prohlásil větu, která by se měla tesat do kamene. Kdo nemá rád Maideny, nemá rád lidi.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Zlatá věta je po letních prázdninách zpět. Dneska ráno jsme to odpálili tady na rádiu Čas Rock. No a v dnešním odpoledním driveu jsem rozdala poslední 2000. Ale my zítra budeme pokračovat, tak ať máte nabito hned od božího rána. Tady je zlatá věta pro úterý 15.9. Poslouchejte dobře. Rock v uších a prachy v kapse. Ještě jednou pro jistotu, ať se to sedne. Rock v uších a prachy v kapse. To je zlatá věta pro celý zítřejší den. A jestli jste se ještě nezaregistrovali na našem webu, tak nemůžete vyhrát. Takže jednoduchá cesta časrock.cz, kachlička, zlatá věta, rádio Časrock. A tomu už jenom vypište svoje jméno, příjmení, mailovku, telefon, napište si zlatou větu, jaká je třeba pro zítřejší den. My vám je budeme vždycky prozrazovat den předem, abyste věděli. No a číhejte u telefonu, protože zavolat vám může kdokoliv z nás mezi 6. až 19. hodinou. Hodně štěstí a dobře se bavte.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s preciznosti. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

0: Z toho jednička jak v Británii, tak ve Spojených státech amerických. Dokonce špice té nejlepší stovky. Časopisu Billboard. Boneť ne, je to skvělý kousek. 18.57, vy si užijte pondělní večer. Haňule kope do vrtule, dnešní odpolední drive končí. Na rádiu Čas Rok pokračuje Rok speciál. Tak zase zítra, čau!
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Vítejte, bando, moje roková. Prázdniny jsou sice za námi, ale my se dnes v Rok speciálu vrátíme k té letní sezóně, protože si dáme živáky, a to takzvané ty písně, které kapely víceméně musí zahrát, protože na ně fanoušci čekají. Takže malinký návrat k letním festivalům s živáky.

Tento rok speciál začal přímo písní, no a my jsme si dali The Killers a jejich Mr. Brightside. Dost možná nejznámější a nejikoničtější píseň kapely. A jak jste mohli slyšet, když to pánové odspívají naživo, nejsou v tom sami, protože se přidá tisícovka fanoušků, ať je to vlastně kdekoliv. No a v podobném duchu se to dnes také ponese, protože jak říkám, jsou písně, na které fanoušci vždy čekají, kdy zazní, jestli zazní, a to je i případ AC/DC. Tady se však nemusíme bavit o jedné písni, tady máme velmi široké portfolio. Ale jedna z těch velmi očekávaných na každém koncertě je bez pochyby i Thunderstruck, takže tady to máte.

0: My se v dnešním rok speciálu vracíme k tématu letních festivalů a tak to taky autenticky na jednom známém festivalu natáčíme. Před námi je další muzika, klasické AC/DC v tuto chvíli vystřídá někdo úplně jiný. Jediný ze zástupců, tak řekněme, nu metalové scény, asi ano, no kapela, která to na přelomu nového milénia dokázala ovládnout takřka po celém světě. Limp Bizkit. Dlouho to vypadalo, že pánové moc nefungujou, že jsou takzvaně v hibernaci, ale poslední roky ukázali, že za to pořád umí vzít. A to se týkalo i jednoho letošního vystoupení u nás. Takže si dáme Limp Bizkit, no a když tady řeším písně, na které fanoušci čekají, tak samozřejmě nemůže chybět kultovka Take a Look Around. Ono upřímně, takhle vzít melodii z nějakého seriálu a zakomponovat ji do takové pecky, to se nepovede jen tak někomu. Ale Fredovi a partě se to povedlo, tak si to teď můžeme hezky dát živé verzi.
1: Now that's a Nirvana song I know. I was like, he's playing on this guy.

Na rádiu Čas Rock i televize Rebel pokračuje Rock Speciál, kde se dnes trošičku z živáky vracím k letní sezóně. Před námi je kapela, která teda u nás na žádném festivalu nevystoupila a jen tak asi nevystoupí, protože pánové z kapely Rammstein jsou zvyklí dělat si vlastní velkolepé show. Nebudu do toho samozřejmě počítat solovku Tyla Lindemana. Ale když vezmeme kapely, které živě představují parádní podívanou, tak Němci do téhle kategorie rozhodně patří. No a když z druhé strany řeším songy, které zazní takzvaně musí na koncertech, v případě Rammstein je to asi Du Hast. Pravda, mnoho lidí na koncert zajde s tím, že zná jenom Du Hast a možná nějakou jinou píseň, což se zase nelíbí těm skalním fanouškům, ale to nerozsekneme. Pánové jsou rádi, když je na koncertu plno, a o tom, že by na ně chodilo málo lidí, tak tyhle starosti opravdu mít nemusí. No tak si je pojďme dát, tady jsou Rammstein a live verze Du Hast.

Tak bando, je na čase rozloučit se s tímto rok speciálem, ale nebojte, čeká nás ještě jedna píseň a bude to další klasika. Klasika ze Švédska jménem Europe. Já si je tak trošičku dovolím v rámci tohohle i pozvat, a to na datum 21. listopadu 2026. V ten den proběhne megakoncert Rádia Čas, na kterém vystoupí právě kapela Europe. A pozor, bude to jediné vystoupení Švédů na území České republiky v tomto roce. Když se řekne Europe, no tak samozřejmě většině se vybaví The Final Countdown. Slavná deska, slavný single, který právě nebude chybět a nebude chybět ani dnes. Protože když řešíme songy, které fanoušci očekávají, no tak tady jsme doma. Hodně lidí od Europe zná možná jenom Final Countdown. A to je určitě škoda, protože kapela těch hitů má rozhodně více. Přijďte se přesvědčit v listopadu. Ale dnes, jako poslední píseň tohoto rok speciálu, jsou tady Europe a The Final Countdown. Čus!

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
2: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
1: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
2: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
13: Rádio Čas rok.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoník práce.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Skudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock. Ostrý budíček dnes odstartoval nový pracovní týden, ve kterém se jednak vrátil Ivo Raška z dovolené, ale společně s ním i soutěž Zlatá věta.
1: Takže i zítra vám budeme volat a pokud budete znát správné znění, 1000 korun bude vašich. Hrajeme každý všední den od 6 do 6.
0: Ale dáme si třeba píseň od Mötley Crüe, na jejichž vydání se čekalo dlouhých 45 let.
1: Na to se moc těším, tak nezapomeňte, Ostrý budíček začíná před 6 ráno.
2: Ostrý budíček.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
1: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.